0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Express. Music first. Express FM. Express FM.

Express FM. FM. FM.

0: Express FM.
1: Express FM. Ve ohromný vejšce nad ulicí, malý nad vašima hlavama,

0: Mají možná, právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor. Trošku

kuzny se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí. Nebrečím, cituju, život je

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

kapely. A bylo to lepší, když jsme je neměli. Celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním vokem. Jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude karaoke. Mamotáme se v kruhu.

Tohle je Express FM. That's what you're coming.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Music. First.
1: Express FM.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda.
9: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
13: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Bočancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravený také bohatý doprovodní program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
14: Hudba na prvním místě.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
6: Express. Music first. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lidé se mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociální síti X o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném nebo nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií. Takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jedno z nejvyšších spotřeb v Evropské unii. Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát. Uvedl to na X-ku zpravodaj televize Fox News. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v Hágu uvedla, že nikdy se nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese dnes verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu, až 10milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, může tresty i zkombinovat. Čeká nás citelné ochlazení a na horách sněžení. Obloha bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, nad 1000 metrů i sněžení, večer budou srážky a místy oblačnost ubývat, teploty 7 až 12, na horách kolem 3 stupňů Celsia. A vítr taky by mohl foukat stejně jako včera, 55 km za hodinu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné úterní ráno, ho, jak jsme zmrzlí mužové. Tady ten pankrác už nám trošku, už mi foukal zase.
1: Jo, foukal ti?
3: Foukal mi trošku tak jako do helmy, to dělal takový. A já jsem cítila takový lehký chvění na knírku, že mi to tak trošku jako chladí. A ty?
1: No já jsem, takhle, já jsem skutečně už přemýšlel nad tím, že vezmu kreťasy, pro dnešek jsem to teda už jako vynechal, ale jednou si vezmu kreťasy a pak už to mám až do toho podzima, ale to se všeobecně ví.
3: Ale zatím teda pankrát tě přiměl, stejně jako píseň Spice Girls, prostě říci stop right now.
1: Přesně
3: thank
1: tak.
3: You very much.
1: Tak, babu si bude zpívat a my budeme hrát shorts. Adele, Another nebo Kings of Leon. Dobré jitro.
3: Dobré jitro.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Another a 54 Ultra Talk to You. Babu.
1: Mašku.
0: Bylo Met Gala a mám ten dojem, že jsme to tak trochu jako vyzývali. Bylo to proto, že se tam neudálo nic důležitýho?
1: V podstatě ano. Takhle, já jsem
0: děkuji za tohle informaci a můžeme jít o to.
1: Já jsem to letos...
0: Tak je tolik úplně nesledovala?
1: Sledovat z jediného důvodu hned na druhý den, ano. V podstatě. Tak jasně, chceš to omrknout, kdo měl co na sobě, komu se to podařilo, ale už je to takový... Ne.
0: Ne.
1: Ten můj hlavní důvod, proč já jsem to chtěla samozřejmě omrknout, bylo proto, že jsem věděla, že po 10 letech se vrací Beyoncé na Met Gala. A vzhledem k tomu, že se neustále spekuluje, že musí letos vyjít to její třetí album z toho triptychu, Renaissance Cowboy Carter a tedy nějaký ten Act Free, tak se předpokládalo, že Met Gala bude tím momentem, kdy Beyoncé aspoň něco naznačí. Jediný náznak, který já jsem viděla, že by se snad mohl něco udat, ale ještě jako viděla, no, četla jsem o něm titulek na britském metru, kdy řekli, že údajně někde na schodech Beyoncé udělala jakože rokové gesto, takže předpokládám, že udělala takový ty růžky.
0: Jo, ale jako paroháče hodila. Jako,
1: no, že hodila paroháče takový takže... No, ale neviděla jsem nikde fotografii a dokonce jsem tohle ještě zjistila, že jsem se jako proklikávala nějakým videem od Vogue. Mhm. A ani tam nic nebylo. Pak jsem se koukala poctivě na všechny rozhovory s ní, kde vlastně Beyoncé celou dobu omílala, že se hlavně těší na to, že Met Gala uvidí skrze oči své dcery, která též byla přítomná, navzdory tomu, že tím porušila jedno z pravidel Met Gala, protože Met Gala má normálně věkovou hranici, kdy ho můžete navštívit, ale protože Beyoncé byla spolupořadatelkou, tak přišla tedy celá rodina. Jinak o tom jsem viděla zajímavou konspirační teorii, ale o tom asi potom. Každopádně teda Beyoncé nic o Act Free neřekla, každopádně ty internety pořád věří a takový ty šílenější fanoušci ve stylu Swifties, kteří mají doma ty tabulky a tam přepočítávají, se stále domnívají, že album s překvapením a s velkým boom vyjde 29. května.
0: Mm-hmm. A to je vlastně všechno.
1: To je vlastně celý, no.
0: Jo, dobře,
1: a pak
0: no.
1: Jsem to jenom tak jako vyignorovala, koukla jsem se, kdo se mi líbil, kdo se mi nelíbil, ale jinak se tam nic zásadního jako nestalo.
0: Ok, dobrá, tak

0: pár klasických selfies na záchodě. Bylo to letos takový, no, tak nic je, moc.
1: Že to prošumělo to.
0: Jo, prošumělo to, ale tak hele, je to důležitá akce, penízky se vydělaly.

0: Tohle jsou bratře, jeden bratranec Followillovi, Kings of Leon, Waste the Moment, za malou chvíli Swedish House Mafia, taky Tame Impala, Afterthought na Express FM.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datát pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datát. Opravdový elektrospecialista.
3: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Tame Impala, Afterthought na Express FM 7.28, to je aktuální čas, kdy jste si teď třeba možná naladili Express. Připomínáme, že i dnes budeme mít pro vás nějaký ty dárky, hnedka dvě připravené soutěže, ale pojďme se podívat na tu Billie Eilish, která je teďka v kinech, protože tady se opakuje a děje se to i v, vlastně tady v evropských kinech to, že lidé vstávají a tančí, jako to bylo u Michaela Jacksona.
1: Ano, nebo jako to třeba bylo u Taylor Swift, to jsem zažila i já, když bylo The Eras Tour v kině, tak vlastně lidi počítali s tím, že jdou na koncert, vyměňovali si náramky, lidi byli připravení, co se bude dít, taky v jednu chvilku, dobře, většina lidí třeba zůstalo na svých místech, jenom jako vstalo a zatančil si. Potom tam je taková chvíle, kdy zase lidi, ona tam má takový jako čarodějky, tak jo, tak některý lidi měli na sobě takový jako hábity a nějaký svítící koule, tak tam dole dělali nějaký, no mošpit je takový blbý. No takový tančení prostě.
0: Ray,
1: jako Ray. Takový Ray, přesně tak. No, Michael Jackson si u nás v kině nevím, jestli se to dělo, ale ve Spojených státech to bylo docela ve velkým, ale samozřejmě Billie Eilish, to je naprostý fenomén. Kdo jste byl na koncertě v O2 Areně, tak já jsem snad na žádném koncertě opravdu ještě neslyšela jako non-stop ječící lidi. Ale non-stop. Vlastně já jsem ani část toho koncertu podle mě ani neslyšela. Já už jsem pak byla i unavená z toho. Protože to nebylo jako, že jo, jenom když ona dospěla. Ne, to bylo i během té písničky. No, celý koncert tam někdo prostě 2 hodiny dělal. Blázni. Mm-hmm. Takže ano, do kin dorazil Hit Me Hard and Soft The Tour, dokonce to je i jako ve 3D. A česká kina jsou teď zaplněná, musím říct, co povětšinou vidím videa na TikToku, náctiletými fanoušky Billie Eilish. A v kině si to chtějí užít. Navíc sama Billie udělala tu chybu, že je vyzvala, aby si to užili, protože samozřejmě i pro ní to natáčení a vůbec to, že tahle ta tour vznikla tímhletím způsobem a že ona navždy bude moci prožívat, jaké to bylo, když se svými fanoušky zažila to propojení během téhleté tour. No, některá kina to nezvládají, někteří dokonce dolů dávají různý zábrany, dají tam jakože zákaz tance, zákaz vstupu. Někteří kinaři zvolili taktiku, že tam pošlou takový ty chudáky, jak tam pak uklízejí a zametají tam ty popcorny, aby teda podali nějaký taky prohlášení.
0: Toho brigádníka.
1: Ano, toho brigádníka.
0: Toho nejslabšího, koho tam vypustí.
1: Vítejte v kině na promítání Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour. Žádáme vás pro vaši bezpečnost, abyste zůstali na svých místech po celou dobu promítání. Pak na TikToku jsem pak viděla ještě nějaký záběry ze Slovenska. Tam dokonce jim přerušili to promítání, protože si to příliš užívali a tam vlezla zase slečna a říká, zůstaňte sedět, my se to probírali aj s manažerkou a ještě raz budete tančit a kdo bude tančit, bude na chodbe. Na chodbu půjdete, dobré? Zostaňte pro vašu bezpečnost. Tam lidi úplně, že cože? Ale Billie říkala, že si to máme užít. Naštěstí některá kina to nechávají lidi, aby si to užili. Tak možná, jestli jenom se chystáte, tak buď abyste počítali s tím, že skutečně tam lidi budou řádit, já myslím, že většina z nich už to viděla. A možná do budoucna by to mělo být nějaké poučení pro kinaře, aby skutečně třeba někteří kinaři na tom udělali reklamu, aby řekli, u nás můžete tančit.
0: Ano,
1: během
0: ale
1: koncertu a někde. Tady se sedí, tohle je koncert pro lidi, kteří chtějí si jenom se na to podívat, když ano, to dělal Cameron a je to 3D.
0: Jo, ale já si myslím, že to je právě naopak šance, ještě jak ty kinaři by přivítali další lidi, protože těch hudebních těchto koncertů, co se natáčí, je strašná spousta a je toho čím dál víc a tudíž tady vlastně, když k tomu přizpůsobíš ten sál, místo v podstatě, nechci říkat, aby tam dělali jakoby klub, ale proč ne, stolek, na který se odložíš prostě ten popcorn, nějaký to pití a můžeš prostě u toho normálně postávat a tančit, nemám s tím žádný problém.
1: Já si dokonce
0: myslím, když to takhle jakoby udělají prostě special sál,
1: že to je ještě jako promarněná příležitost pro třeba kulturní dům, nebo třeba pro O2 Univerzum, kde se koncerty dělají, že tam vlastně, když se dělají takový ty filmy a ty tam koukáš a oni tam jako živě hrajou, že vlastně bys to ještě vydával za koncert. Že bys tam udělal nějak fakt super zvuk, plátno, a lidi by šli jako na koncert a ještě bys jim to v podstatě prodal takhle jako dvakrát ty vstupenky.
0: Já to navrhnu u nás v hospodě.
1: No?
0: Tam máme sál a tam by mohlo být takovýhle promítání.
1: Jo.
0: Tam klidně se ať si lidi tančej.
1: Že jo?
0: No jasně.
1: Já ještě na tému objednám nějaký fejkový merch.
0: Jo.
1: A rozjedem to tam ve velkým. A nechám udělat takový ty gumový náramky.
0: Ale to musíš strašně rychle.
1: Billie Eilish
0: to musíš strašně rychle.
1: strašně rychle.
0: No, protože, a to jsem, mám to tady jako připravený, bude se platit mnohem víc a bude to teda jako docela krutý, co nás čeká, za objednávání zboží z Číny.
1: Tak já to jdu rychle objednat,
0: běž to
1: protože
0: objednat.
1: Tenhle ten náš business plán v kulturáku mi nevezmou.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pojďme si to tak lehce shrnout a proběhnout. Praha, Liberecká ulice, je tam nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli bouračce tří osobáků. Pozor si dejte, pokud jdete po 16. obce Hořín na Mělnicku, je tam nehoda, nákladňák a osobák, takže i tam u Brozánek opatrně. A ještě jednu dopravní nehodu evidujeme, a to dvou osobáků, a to v Ostravě, Ostrava jich, ulice Horní. Takže i tam si dejte pozor, jezděte opatrně. No a za hodinku to zkontrolujeme znovu.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
8: Express FM.

0: Tohle je John Summit. Původně daňový poradce. A dokázal se asi dobře spočítat, že jako daňový poradce by se moc neuživil a že se radši dá na hudbu. A tak tedy jako DJ a producent ho máme teďka tady.
1: A nebo potom ty výdělky tam umí dobře mixovat jako daňový poradce.
0: Jakože odkloní peníze.
1: Ano,
0: je to
1: takže
0: možný.
1: Do 5 let nejvýdělečnější DJ a producent.
0: Po Calvinu Harrisovi to prostě převezme ten titul, jasný. A pojďme se podívat tady na to, na ty zásilky z té Číny. A každou vteřinu 180 balíčků přijde do Evropské unie, což je docela velký číslo, když si to vezmeš, tak je to nějakých 5,3 miliard balíčků za rok. To je jako neuvěřitelná cifra. A nakonec se tady, protože v celníci to nestačí kontrolovat a tak se tady rozhodlo v rámci tady tohoto kontinentu, že všechny ty balíčky budou zdaněny. Uh-huh. Že tam prostě narazí to clo, což je v podstatě za každou kategorii, že si objednáte třeba boty, pak si objednáte k tomu sluchátka a tak dále. Za každou položku takovouhle jinou zaplatíte 75 korun navíc. Takže v tom balíčku můžete mít třeba 5 věcí krát 5, takže si to můžete určitě skvěle spočítat. Já to počítat nebudu teďka, děkuju. No a což je jako jedna věc.
1: To je docela přísný, ne? Že to není jako za balíček, ale za kategorii.
0: No není to už takhle paušálně. Už to není. No. A je to samozřejmě zatím jenom do 150 eur. A potom ještě se bude zavádět další clo, takový další poplatek od listopadu a ten bude za zpracování zásilky a to budou přibližně 2 eura, takže plus ještě 50 korun. Tak jenom jste viděli, co vás čeká. A pokud jste si plánovali, že si něco objednáte, ještě jako chcete za levno, tak byste to měli stihnout do konce června. Aha. Takže jak si plánovala, že něco pořídíme, nějaký to vybavení.
1: No.
0: Tam k nám do toho, do té hospody.
1: Do kulturáku.
0: Do toho kulturáku.
1: Tak to musím zamakat.
0: Tak to musí zamakat.
1: To musíme rychle udělat objednávku.
0: Ano, přesně tak.
1: Že to bude drahý potom.
0: Tak jenom, pokud byste tomu chtěli ještě víc, tak to najdete na novinkách.cz, tam samozřejmě to mají pěkně rozepsaný a já předpokládám, že ještě nějaký další informace k tomu potom přibudou, až se to začne dít. Objednáváš si něco takhle z východu?
1: Ne.
0: Ne?
1: Jako možná 2x nebo 3x jsem objednávala nějaký reklamní předměty, že to vyšlo fakt strašně levně. Mm-hmm. A pak vím, že jednu dobu, když jsem měla takový záchvat, když jsem si vyrábila, když jsem dělala svíčky.
0: To jsi nechávala do míst vosk, či co?
1: Ne, nechávala, tak jsem si tam objednala některé ty silikonové formy.
0: Jo, ty nádobky na to.
1: Jo, protože u nás někde buď nebyly, anebo...
0: Nebo byly úplně nesmyslně drahý.
1: Nebo byly nesmyslně drahý, tak no, to jsem říkala, tak to snad nebudu blázen.
0: No, byly nesmyslně drahý, protože oni se to tady u nás museli procnít, že?
1: No, právě.
0: No, blázinec. Blázinec. Tak jo. Sam Fender, Elton John, za malou chvíli Fuckers a za chvíli taky 8. hodina. Zprávy. No a potom další hudba a takhle to prostě půjde dál a dál a dál a potom ještě dál a když se podíváte ještě do dály, tak i tam to půjde takhle dokonale.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bouřky úřadovaly, řada míst hlásila krupobytí, Libereckem se prohnal impozantní rollcloud. Vše si můžete prohlédnout na novinkách.cz. V Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou palmu za přínos kinematografii a o hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů. Martin Nečas podpořil ve druhém kole playoff NHL dvěma přihrávkami výhru k hokejistu Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jedno vítězství. Dneska bude obloha s proměnlivou velkou oblačností s lokálními přeháníkami. Na horách by mělo být i sněžení. Večer budou srážky ubývat a samozřejmě také ubývat i oblačnost. Teploty 7 až 12 na horách kolem 3 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné úterní ráno vám přejeme tady, ano, na Express FM, je tu Vašek, je tu Babu a taky tu máme Pomelo Box i dneska, takže můžeme soutěžit, může někdo z vás vyhrát Pomelo Box na 5 dní, ochutnat to, třeba se vám to zalíbí, třeba se to potom...
1: Takhle je to krabičková dieta, aby jsme to odhalili takhle na první dobrou, jo?
3: Ano. A já se jakože jsem to nějak zatajovala, co to je.
1: No to ne, ale ne každému by mohlo být úplně jasný, co je pomelo box.
3: Jo, takhle.
1: Já když vidím pomelo, tak já vidím tu práci, jak to vždycky před mě doma postavěj. A
3: jo, a prosím to musíš loupat.
1: A teď to musíš voloupat, teď to trvá, teď samozřejmě
3: to
1: padá, se to
3: rozsejpá. Tam vám všechno přijde už voloupaný v té krabičce.
1: To je ideální, to je krásná práce.
3: Ale nevím, jestli tam bude pomelo zrovna.
1: No asi nebude, ale to nevadí.
3: To nevadí. Každopádně ano, v téhle hodině budeme soutěžit, tak klidně mrkněte i na web. No a k tomu si dáme muziku. Vidím Sombra, vidím Marka Ronsona, vidím třeba Blossoms.
1: To vidíš moc dobře.
3: Vidím? No.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: co můžete vyhrát, je Pomelo box na 5 dní. Výherce získá tedy týdenní program Pomelo box dle vlastního výběru. Můžete si vybrat variantu, která zkrátka vám vyhovuje. Přesně jak říkal Vašek, ať už podle toho, co vám chutná, anebo podle toho, jaký je váš životní styl.
1: Nebo nemusí chutnat, stačí, když zasytí.
0: Stačí, když zasytí. To může být taky samozřejmě. Ideálně, když se to spojí, ale no, ne vždycky to tak úplně jako lícuje. U Pomelo boxu si člověk nevybírá jednu univerzální krabičku pro všechny, ale může si poskládat jídelníček podle své chuti a cíle. Nabídka je pestrá, takže stereotyp v krabičce tady moc šancí nemá. No a pokud byste chtěli s náma soutěžit a ideálně i vyhrát, tak dnešní otázka zní, kolik různých jídel denně si můžete v Pomelo boxu vybrat. Za A je to buď do 10, za B více než 16, Cčko je víc než 50. Napište nám prosím vás SMS-kou na číslo 602 604 903 A, B nebo C.
1: Když na to tak koukám, tak tady jak zasytí, tak i chutná, jestli můžeš takhle vybrat.
0: Chutná? A tady ty těstoviny nevypadají blbě.
1: Tak, teď se budeme koukat a budeme taky hrát. Zain, Love Like This. Express ráno.

0: To se takhle doma hádáte a jenom ze srandy řeknete, no tak se rozvedeme. No a o tom je přesně ta skladba Stalo se frontmanovi. Blossoms Joke About Divorce na Express FM. Za malou chvíli Saint Motel a taky Atavist Too Old for DIY.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
4: Colors of Ostrava. Letos s nebeskými hlasy Teddyho Swimse a LP. Strhující show 21 Pilots nebo Lord. Geniálním žánrovým propojením Mobyho. Premiérou projektu Tomora se zpěvačkou Aurorou a Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers. A stovkou dalších jmen. To jsou Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být. Od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Více na colors.cz.
5: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
13: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Postavy z Too Old for DIY. Vašku, tak samozřejmě angličtina miluje vždycky vymyslet pro něco nějaký speciální název. Ať už to jsou nějaký kulturní záležitosti, nebo třeba oblečení, nebo cokoliv, nějaký fashion statementy a tak dále. Co se týká muziky, tak teď máme novou záležitost, jmenuje se to Blue Dot Fever.
1: Blue Dot Fever?
0: Blue Dot Fever. Píší a mluví o tom lidé, kteří se zajímají o muziku a kteří sledují vývoj hlavně teda amerických tour. Poslední dobou totiž hned několik známých skupin, zpěváků, zpěvaček zrušilo svoji tour.
1: Důvod
0: je takhle, ty oficiální důvody jsou různý. Třeba, že zjistili, že nemají dost písniček. Nebo, že zjistili, že chtějí se víc věnovat své rodině. Že nemůžou odjet na tour.
1: Nebo zjistili, že nemají tolik fanoušků.
0: Tolik
1: prodaných stupenek.
0: Ta tour se neprodává. To je právě ta Blue Dot Fever, že když se jdete podívat třeba na Ticketmaster nejčastěji dneska už, všichni víme proč, tak zkrátka je tam právě ta záplava těch modrých teček a tím pádem došlo ke zrušení. Takže svoji tour zrušili zejména tedy ve Spojených státech buď celou, anebo částečně poslední dobou. Post Malone, Zion, The Pussycat Dolls vlastně zrušili právě taky severoamerickou tour. Je tam ta Meghan Trainor, která podle mě zjistila, že je populární na TikToku, ale ne až tak, aby se lidi kupovali vstupenky. Demi Lovato, ta to má taky půl na půl. Někde je vyprodáno, někde je to obrovský úspěch, ale třeba zrušila hodně koncertů v jižní části Spojených států amerických. A musím říct, že třeba ani ten Harry Styles se neprodává tak, jak by se to tvářilo. Když se půjdete podívat na ty koncerty, tak pořád ještě seženete lístky a to i ty Blue Dot, jo? To, že samozřejmě jdete na Wembley a tam je podle mě tak 40% lístků resale, že jsou jako růžový, ale za takovou rozumnější cenu, tak to je jedna věc, ale pořád tam seženete i ty modrý tečky, to znamená ty původní lístky, které šly jako do prodejů a pořád můžete klidně jet do Londýna, do Amsterdamu i do New Yorku, pokud byste chtěli. Ve Spojených státech se mluví o tom, že samozřejmě zkrátka ty ceny těch lístků se už vyšplhaly do takových nesmyslů, že to by taky mohl být samozřejmě jeden z těch důvodů. Pro mě to byl třeba ten důvod, proč já jsem se nakonec nekoupila lístky na Pussycat Dolls, protože mi to zkrátka
1: už ti to nedávalo finančně smysl.
0: Za tři nostalgický paní jsem si představovala jako jinou maximální hodnotu lístku za stání a to jako pomenu 400 korunový poplatek společnosti, která ty lístky prodává, tak to už mi přišlo taky jakoby přeháňka. A když ještě se k tomu vezmeš ten trend, kterýho já se obávám, a to je třeba ta tour toho Harryho Stylese, to znamená, že ty už ani netúruješ.
1: Jo, ty už se někam se usalašíš.
0: Ty se někde usalašíš
1: za tebou musí přijet.
0: A všichni za tebou musí přijet a to zrovna ještě jako, aby ty jsi mohl jenom ze svýho bytu prostě ve šlapkách přejít samozřejmě do Madison Square Garden, ale všichni ostatní, lístek, letenka, ubytko, jídlo, pro někoho třeba i ve Spojených státech, nebo třeba u nás to může být už problém, neplacená dovolená a tak dále, tak najednou to není jenom o těch lístcích, ale je to zkrátka problematické.
1: Je to o těch penězích, no,
0: o tom
1: všem okolo.
0: No. A penízky nejsou, penízku málo.
1: Ano, mimochodem teda zrovna vyšla taky statistika, že za 7 let se o třetinu zvedly lístky v České republice na koncerty a kulturní akce. Takže i tady je tenhle ten růst, jak se jako citelnej na ty peněženky, no. O, hoci už prostě každý vybírá, na co půjde a na co ne. Co může jako oželet.
0: No.
1: Ale je věc, kterou by si neoželela.
0: Beyoncé.
1: A jsme zase tam. Kolo, tenhle ten kruh se uzavřel, tak?
0: Tenhle ten kruh se pro mě vždycky... Hele, tak jasně, jsou ty superhvězdy, na který jako pojedu, i kdyby to bylo za nesmysl, ale... Je. I když mi tady budou Pussycat Dolls na metru. Donča.
1: Ano.
0: Tak za 2,5 můžou do... I don't wantcha. Don't wantcha. I don't wantcha, Nicole. Jú, dance, jo?
1: Hele, a máš někde nějakou obálku, do které si dáváš takhle peníze právě na něco, co víš, že přijde?
0: Ne.
1: Ne.
0: Prostě potom nebudu jíst, až se to oznámí, tak to rychle koupím a až potom se budu muset nějak vypořádat z následky svých činů.
1: Když tak se přeptej, kolik ta ledivina stojí.
0: Takže až mi tady budeš vídat s tím suchým rožkom, tak budeš vidět, že jsi si koupila vstupenky na něco, na co jsem hodně chtěla jít.
1: Bo budeš na oběd, ne?
0: Ne, já nebudu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete v Praze přes Ďáblickou ulici, máme tam dopravní nehodu dvou osobáků. Další komplikace je, pokud jedete přes ulici Plynární, tam je sražen tramvají chodec, takže tam počítejte tedy taktéž s omezením. A v Plzni v Klatovské třídě jsou dva osobáky, je tam komplikace, takže i tam se zdržíte. Jezděte opatrně. Za hodinu to dám ještě jednou.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese šok. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já secese show v divadle Hibernia.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
9: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Jenom rychlosti před 9. hodinou. Koukám tady, babu, jak popotahuješ.
1: Ano.
0: Jak tady kejcháš. Ale to by mě jako nevadilo. Jenom narazil jsem na takovou zajímavost ve 100 plus 1 zajímavosti a jiných serverech.
1: Ano.
0: Člověk má dvě dírky nosní. A představ si, že každý 4 až 6 hodin se mění pravá a levá strana, kterou víc dýcháš. Když by si dýchala, většinou 75% se nadechuješ jenom jednou nosní dírkou a ta se po několika hodinách se to vymění. Když by si se dejchla, třeba jako vydejchla nosem na sklo, tak zjistíš, že to není úplně stejný, že na jedné straně bude ten opar bude větší. To jsou věci, viď? Taky vůbec netuši, jaková zajímavost.
1: A proč se nám střídají nosní dírky?
0: Já nevím, proč to tak je, ale prostě se to tak děje. A že se to střídá a že si toho v podstatě nikdo ani nevšimne. Jo? Ale není to tak, jako, že máš dvě dírky, že když si tam jako dítě strčíš nějaký korálek, že by si mohla ještě tou druhou jako dýchat, aby si se úplně neudusila. Jo? Takže tak to není. No, jenom teď vidím, jak všichni budou. Teď všichni tam si zakrývají ty nosní dírky a zkoušej to. Takže si to klidně zkoušejte, my zatím jdeme hrát tady jak je tama. It gets better. Co?
1: Jo. Hele, už tady píšou, že prostě si potřebuje jenom odpočinout ta jedna nosní dírka.
0: No,
1: vidíte to? I vaše nosní dírka si potřebuje odpočinout. Nic se nestane, když se na chvilku sednete nebo zameditujete. Levou podle mě teďko víc.
0: Já pravou. A leváci, teda praváci, víc dýchají tou levou dírkou. Ještě navíc, taková zajímavost. Aha.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty spíše typické pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť a sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne. Paranoia ruského prezidenta Vladimira Putina zašla podle nezávislého telegramového kanálu tak daleko, že představitelé, kteří se s ním chtějí sejít, musí ochránce odevzdat své hodinky. Sám šéf Kremlu si je také před schůzkami začal sundávat, tvrdí kanál. Fotbalista Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizoval v dohrávce 36. kola s Lícem 1-1 a dál bojují o záchranu v Premier League. To počasí je tedy citelně ochlazené, obloha bude s velkou oblačností, lokálními přeháníkami, na horách i sněžením a večer budou srážky ubývat. Teploty 7 až 12, na horách 3 stupně Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Já už jsem to tady vyčenichala o těch dvou dírkách. Proč se nám střídají? Nosní dírky, prosím vás. Tam ty víme, proč se nám střídají. Maria. Těch důvodů je hned několik. No. Mašku, představ si to. Jeden je, to už jsem říkala, aby si ty dírky odpočinuly i od sebe. Tady říkají, že by to mohlo udržovat i, aby ti nevyschly. Že vždycky jako jedna, tím pádem to tam mín funí, takže se může zase jako navlhčit, abys měl je pořád to. A pak taky, abychom líp cítili. Že některé pachy potřebují jako rychlejší proudění a některé pachy, abys zachytil, potřebují pomalejší proudění, takže díky tomu líp čucháš.
1: Mm-hmm. Já furt jedu do pravou dírkou teda. Zatím.
3: Zatím? A budeme to teď sledovat, když se nám to ještě prohodí.
1: Tak rozhodně. Teď. Já myslím, že asi do konce vysílání se to neprohodí, ale to nevadí.
3: To nevadí, no tak my nevíme, kdy jsme začali. A potom jsem tady narazila ještě na jednu zajímavost. Představ si to, no. Že máme v jedné věci lepší čich než žraloci.
1: Fakt?
3: Jo.
0: Express FM.

0: to love somebody a jestli je to tak hezké někoho milovat, tak je to právě Radek, kterého tady milujeme u nás v Express ráno. Radku, ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuji, dobré ráno.
0: Je to skvělý pocit být tu zpět a samozřejmě mít i tebe zase zpátky.
2: Ano, je to skvělé.
0: Je to skvělé. Je to, máš taky ty pocity, jako mám já? Nebo ani ne?
2: Určitě.
0: Ale já se neurazím. Dobře.
2: Tak určitě.
0: Tak určitě, ano, Radek, náš hudební šéf na Express FM, přichází s novinkou. Normálně, samozřejmě, běžně se novinky dozvídáte ve středečním driveu, ale my jsme si tady ještě uzmuli také privilegium, že Radek za náma chodí takhle v úterý po devátý a vždycky nám takhle jednu
1: hodí kostičku.
0: Hodí nám kostičku, přesně tak. Tak je to kost šťavnatá, obalená masíčkem, ať se do ní můžeme zakousnout.
2: Ano, dneska je taková kost, taková dvojkost, by se dalo říct.
1: Takže to jsou čtyři kejtičky.
2: Čtyři kejtičky, jedna kost je mladší, druhá je taková už uleželejší, ale samozřejmě zase o to víc legendárnější. Takže je to, jak už se dá možná vytušit, nový single Madony, která se spojila se Sabrinou Carpenter a je to jako oficiální vlastně první single s její chystané, z Madoniny chystané desky, která se bude jmenovat Confessions 2, vyjde, myslím, v červenci a bude jakoby navazovat na její slavnou desku Confessions on the Dance Floor, která vyšla v roce 2005 a to je to takový jako pokračování, opět to bude dělat, dělá to s producentem Stuartem Pricem, opět to má být takový disco. Ona vlastně ta první deska, to Confessions on the Dance Floor, až jako zpětně se ukázalo, že to byla velice jako progresivní deska a hodně jako vlivná, která ovlivnila vlastně vývoj popu potom, Vystřela, Dua Lipa, spolu tady všechny zpěvačky vlastně na to jakoby navazujou. Takže ta deska jako, když vyšla, tak to tak nevypadalo, ale zpětně je to opravdu jako celkem jako zásadní nahrávka a Madonna se rozhodla, že udělá teda dvojku.
0: A má ta deska šanci být taky zase něčím tak přelomovým pro tu další generaci, kterou může být třeba i Sabrina?
2: To je dobrá otázka, to uvidíme, až to vyjde. Zatím ty dva singly jako takový podle mě nejsou, že byly nějak přelomový, ale co se mi na nich líbí, je, že jsou takový jako pro Madonu důstojný. Mně přišly ty poslední desky, co vydal někdy tak před těma 7 lety nebo kdy, tak se hrozně snažila být jako taková jako mladá hudebně a zvukově a bylo taky trošku jako na sílu. A tady to je takový jako 90-kový, to prostě takový klasický house, dokonce tam je vysamplovaný Good Life od Inner City, což je jako klasická houseová věc, oldschoolová už dneska taky. Takže jako se do něčeho tak nějak nenutí a to mi na tom přijde jako

0: Škoda, že jenom některý ty lidi na koučele měli pocit, že kdo je ta paní. Je, hele, Sabrina zpívá si svojí mámou na koučele. Life is a mist.
1: Tak děkujeme moc.
0: Děkuji, Radku. Takže jedna z novinek tohoto týdne, Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Toto je Nová hudba na Express FM.

0: Tohle byly Coldplay a Orphans. Někteří z vás stále s napětím čekáte, jestli už, ano, už za malou chvíli budeme rozdávat vstupenky na mistrovství světa v ledním hokeji, plus k tomu dostanete ještě sety hokejového národního týmu se šálou.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Blessed Madonna, Joy, Express FM, 9.27. Hele, jsem na Allegru. Allegro s dvěma L.cz, asi víte, ten vám umožní to, Allegro, že můžete vyrazit na mistrovství světa v ledním hokeji, který je ve Švýcarsku, a konkrétně na zápasech, který bude 25. Tak tolik tedy taková vstupní informace, máme tomu pro vás ještě nějaký dárek. Navíc, já tady koukám fandění, když si dáte do vyhledávače Smart Weeks fandění, buben na fandění, nebo trubka na fandění, nebo klaxon na fandění. Počkej, hodím tam hokej. Hokej. Hokejové karty, hokejová branka, stolní hokej, hokejový dres, hokejka na lední hokej, hokejka, český hokejový dres, stejka hokej, hokej.
1: Bereme to všechno, když jsou to ty Smart Weeks na Allegru. Bereme všechno, potřebujeme všechno, protože my samozřejmě si tady chceme vybudovat takovou malou fanouškovskou základnu, drezy, šály, občerstvení, doprovodný program, co pak nemůžeme furt koukat, že jo, jenom na tu tužku elektronickou. Ano, musíme si mezi tím i mezi sebou zahrát nějaký zápasy. To bude takzvaná pre-game, ještě předtím, než to začne.
0: Ano.
1: Tak si můžeme společně zahrát nějaký hry, naučit se pokřiky. Já myslím, že to máme celkem jako tady doladěný.
0: Ještě bych je čepice na pivo. Víš, jak jsou takový ty...
1: Jo, to jsem vždycky strašně chtěla, tu čepici na pivo. Ano, mrkněte na Smart Weeks, na Allegru. Oni si tady dokonce zjistili, že ano, že Češi strašně rádi sledují hokej společně. S partnerem, s rodinou, s přáteli, že si právě připravují taková místa, aby mohli společně fandit, sledovat zápasy a zkrátka prožít ty chvíle takhle pěkně pohromadě. My tady teď pro někoho z vás máme set hokejového národního dresu právě se šálou a k tomu tady ještě každý den soutěžíme o dvě vstupenky na zápas Česko-Norsko, kam jinam než do Švýcarska. K tomu vám dáme i VIP zónu, teda vstup do ní, než vám dáme celou zónu. Máme tady soutěžní otázku a já jdu na ní?
0: Běž na ní.
1: Jdu na ní. Kdy naposledy Česká republika vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji na domácí půdě? Napište nám prosím vás e-mailem na rano@expressfm.cz správnou odpověď a rovnou nám tam prosím vás odpovědně připište i všechny kontakty na sebe, abychom v případě výhry se s vámi mohli spojit a říct vám co a jak, jak s tím setem, tak s těmi vstupenkami.
2: Express. Express ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jdete po D2 osmistý metr ve směru na Brno, tam havarovalo vozidlo, je v odstavném pruhu, takže počítejte s nějakým omezením. A pokud jdete v tuto chvíli po 611 obce Choťánky přes okres Nymburk, je tam taktéž dopravní nehoda a ještě silnice 152 u obce Modřice Brno venkov, dopravní nehoda. I tam počítejte s omezením.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. I kosmetiku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
3: Ty vypadáš dobře, jak to děláš?
4: Konečně jim normálně.
3: A jak to stíháš?
4: Nestíhám, proto mám Pomelo Box. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
3: To se musím podívat.
2: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz.
5: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček. Velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend z Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
12: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Tak ti babu zkouším. Možná, že už skutečně jako začínám dýchat tou levou dírkou. Doteď jsem dýchal víc pravou.
1: Ne, mně přijde, že mi ta levá funí víc.
0: Jo. Tak zatím ta druhá odpočívá, no. To je jenom tak, že jsme na to
1: ale
0: narazili.
1: Ale podle mě jsem ucítila, že už Míša dorazila.
0: A to bylo tou druhou dírkou.
1: No, to bylo už ní. Ona říkala ahoj. Mám tolik dírek. Každá dělá něco jiného.
0: Takže od nosu jsme se dostali k uším a to je samozřejmě v pořádku.
1: A počkej, a už slyšíš jedním uchem víc než druhým? Z nějakého důvodu? Že třeba jedno zachytává něco?
0: To já si myslím, že asi úplně ne.
1: Asi ne, viď.
0: Protože to zase souvisí s mozkem a to by si byla v nerovnováze. A jo. Pokud se tak děje, tak můžeš mít s tím potom problémy. Takže to asi
1: takže
0: ne.
1: Takže to ne. To není jako to s nosem.
0: To bys mohla mít i závratě.
1: Já už takhle závratě mám pokaždé, když tě zahlédnu, Václave, ale to asi není nic s mýma ušima.
0: Já někdy ty závratě jdou až do zvracení, ale to ne.
1: To není pravda.
0: Tak zítra ahoj.
1: Jo. Říkám, bych chtěla jít do nějaký dírky, ale fuň si fuň.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti obvinili zlínští kriminalisté 23-letého cizince. V roli kurýra převzal téměř 500 000 korun od podvedené ženy, kterou jiný muž, vydávající se za policistu, přesvědčil o nutnosti výběru peněz z účtu. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let ve vězení. Kurýr skončil ve vazbě. 12 nizozemských zdravotníků skončilo kvůli hantaviru v karanténě. Nedodrželi totiž správný postup. Martin Nečas podpořil ve druhém kole playoff NHL 2 přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí 1 vítězství. A dneska bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia. V 10 hodin vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Kje se bien, Great Pretender z rána jsme se přehoupli do dopoledne na Express FM, u kterého vás vítá Míša Tůmová. Dneska se podíváme na jeden velký hudební návrat, nebo třeba na to, jak si Duran Duran představují svoje vystupování. Mrknem se i na český Reddit, protože to je vždycky v úterý to, co mě zajímá, a nebo se podíváme na to, jak současné filmové hity mění hudební žebříčky. To všechno a ještě více před náma, ale začínáme takhle lehce pozvolna. Tady je Micky, právě teď na Express FM.

0: Tohle byly Vombec, kteří chtějí vrátit rok 1996 na Express FM. My se ale přesuneme trochu do budoucna s New Archives a jim trackem Danger. Nebo si pustíme Stereophonics Innocent, ale co není nebo kdo není nevinný, tak to bývají sousedi. Hned si k tomu řekneme víc.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
5: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlobe. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na regbity.cz.
11: RegBity, záruka kvality.
12: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
14: Hudba na prvním místě.

Stereophonics Innocent na Express FM. Pokud jste někdy řešili problematický sousedy, tak tohle to bude asi tip pro vás. Já jsem nějak, nevím, den dva zpátky jsem si chtěla pustit něco na HBO k úklidu a jenom jako do pozadí a vyskočilo tam na mě něco, co se jmenuje Sousedi. A je to taková jako reality show lomeno dokument a pokud jste si mysleli, že Američani jsou crazy, tak tady je to vidět jako úplně kompletně ze všech stran. Tady ta série je z letošního roku, je jenom jedna, má to 6 dílů. A každý ten díl představuje dva odlišný sousedský spory. Jo. Kromě toho posledního dílu, 6., který je teda celý o 70-letém nudistovi. Mně něco přišlo vyloženě jako jenom o tom, že se tam ty protagonisti chtěli jenom zviditelnit a v tu chvíli mi to... To pro mě ztrácelo na atraktivitě, ale jinak ty jiný spory mi přišly třeba jako úplně šílený, že obě ty strany byly úplně mešugé a já jsem se vlastně nedokázala přiklonit ani na jednu, protože byly prostě úplně vyšinutý všichni. No a nakonec to úplně rozbil ten nudista, to byl tak strašně zvláštní příběh, že ho ještě teďka nemůžu dostat z hlavy. Ani toho týpka, ani jeho penis, ten tam byl vidět všude. Takže ještě jednou Sousedi na HBO Max. No a tak si pustíme Good Neighbors. People need people. Hodný sousedy. Dobrý sousedy. Good Neighbors.

Arlo Parks, Get Go na Express FM. Něco se asi chystá. Před pár dny byl totiž Liam Gallagher spatřen, jak opouští legendární studia Abbey Road v Londýně. No a nebyl sám, protože tak jako se vytrácejí za sebou takhle lidi, když třeba milenci, když chtějí být nenápadný, tak jenom o chvíli později, že ze stejných dveří vyžel i kytarista Stone Roses John Squire. Tahle ta dvojce nám už v roce 2024 nadělila společný album a Liam teď na síti X potvrdil, že se chystá něco, cituju, fucking biblického. Podrobnosti sice tají, prý z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně národního zdraví, aha, ale je jasný, že tahleta spolupráce neskončila jenom u jedné desky. Zároveň se Liam snaží krotit vášně ohledně novýho matroše Oasis. Fanouškům vzkázal, že tlak na to, aby vyrovnali svoje klasické hity, by mohl být až tak velký, že by se kapela při pokusu o novou desku nejspíš zase hned rozpadla. No a tomu lze snadno věřit. Tohle je Liam Gallagher, One of Us. Hey,

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: německé kvality. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Divadlo Hibernia uvádí
6: strhující komorní muzikál
5: 5 let zpět.
6: V hlavních rolích
5: Anna Prášilová-Fialová
6: a Ondřej Rychlý.
5: 5 let, 2 lidé
6: a 1 příběh lásky.
5: Od ledna 2026.
6: V divadle Hibernia.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Trenirkarna.cz.
9: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Express. Music first.

finish, we can.

Milky Chance, Camouflage na vlnách Express FM před 11. hodinou. Kapela Duran Duran chce prej vystoupit na festivalu Glastonbury, ale jenom za podmínek, že budou na hlavní stage. Frontman Simon Le Bon v aktuálním rozhovoru řekl, že skupina už jednu nabídku od Glastonbury v minulosti smetla ze stolu, protože pořadatelé jim prej nabídli odpolední slot ve 3 hodiny v nějakém diskostanu. Jsme headlineři a neměli bychom být na plakátě pod nikým jiným, prohlásil dost nekompromisně. Kapela, která prodala přes 100 milionů desek, si brousí zuby výhradně na prestižní noční čas na hlavní Pyramid Stage. Pokud tuhle šanci dostanou, tak slibujou show, na kterou se nezapomíná, protože na pódium by si chtěli přizvat Nile Rodgersa nebo třeba Marka Ronsona. Kromě Glastonbury mají Duran Duran na svém seznamu přání pro i rezidentní show v Las Vegaský svír nebo vlastní hologramový turné po vzoru ABBY. Zkrátka už chtějí to, co je u ostatních hudebníků považováno za top strop. Tohle jsou Duran Duran, Taste the Summer.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bývalý řidič pražského dopravního podniku Daniel Bejvl musí vykonat 200 hodin obecně prospěšných prací za loňské neurvalé vyhození ukrajinského páru s dvouletým vnukem z tramvaje. Rodině má navíc uhradit celkem 55 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Pravomocně o tom v úterý rozhodl odvolací městský soud v Praze. Ceremoniálem na hradě Devín začal na Slovensku summit prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavy států mají v programu pracovní oběd pořádaný na Dunaji na lodi Harmonia. Tématem jednání by měla být mimo jiné energetická bezpečnost. Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. A dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Harry Styles, American Girls na Express FM. My se podíváme, co si myslí české girls a čeští boys. Na Redditu jsem našla téma nedobrovolně singles. Co vám nejvíc vadí na randění? Bavili jsme se s kamarádkami o našich zkušenostech z randění, tak mě napadlo zeptat se i tady, co vám na randění nejvíc vadí. Za sebe můžu říct to, jak málo je vidět snaha na druhé straně. Když jsem randila před 10 lety, většina seznámení probíhala naživo přes kamarády. Ty konverzace byly přirozené a bylo poznat, jestli mají obě strany zájem, a taky byla vidět snaha najít termín na setkání a místo, které vyhovuje oběma. Teď na seznamce mi sice píše dost chlapů, ale často z dálky i více než 200 kilometrů a v páté zprávě mi řeknou, ať přijedu já za nima, že se půjdeme projít do parku. A celkově ta námaha jet aspoň na půl cesty i z vedlejšího města se zdá být pro mnoho chlapů tak nepřekonatelná, že raději přejdou do ignoru nebo nechají psaní vyšumět. A to jsem ještě ani nezmínila ty, co odmítnou přijet do centra našeho města a trvají na setkání na místě X, protože to mají vedle práce a nechce se jim jezdit přes půl města. Jaké jsou vaše zkušenosti? Tak, tohleto je téma, kterým se teďka budeme prokousávat, budeme se dívat, co na to kdo říká a píše. Samozřejmě klidně můžete i vy přidat svoje zkušenosti, co vám nejvíc vadí na randění na čísle 602-604-903. Za chvilku mrknem na nejupvotovanější odpověď. Teď hudba, tady jsou Foo Fighters, Caught in the Echo.

0: Total Enormous Extinct Dinosaurs, Never Seen You Dance na Express FM zhruba ve 11:45. Za chvilku nám tu bude zpívat Olivia Rodrigo nebo The Marías a pak budeme pokračovat v tématu Český redek.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění.

0: Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
1: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
2: Potisk trička, byla CZ.
3: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Express FM.
1: Hudba. Na prvním místě.

0: Marias, Run Your Mouth na Express FM, kde se díváme na český Reddit, a to konkrétně na téma, co vám nejvíc vadí na randění. Nejupvotovanější odpověď na otázku, co vám nejvíc vadí na randění, je ghosting. Kdybych chtěl komunikovat s duchama, seženu spiritistickou tabulku a jdu biflovat nekronomikon. S vycestováním na delší vzdálenost problém nemám, ale řeku Styx, jak si přeplavat nezvládám. A jiný k tomu přidává, víš co, zjistil jsem, že lidi ghostujou obecně. Dnes jsem měl přes bazoš prodávat nábytek zadara. Týpek nepřijel v domluvený čas, nezvedá telefon a neodepisuje na SMS. Posledních pár dnů jsem se na Redditu bavil s jedním cool týpkem o společných zájmech a dnes ráno si mě prostě bloknul. Ježišmarja, chudák. To asi může být to nejhorší, co se může takhle sejít, když vás během jednoho týdne vyghostují hned dva lidi. Já jsem osobně měla za to, že tohleto je zásadně výsada mladší generace, tady ten typ ukončení komunikace, ale celkem nedávno jsem taky zjistila, že tohleto není o věku, ale o koulích postavit se k situaci čelem. A prostě ne každý na to má, no. A je úplně jedno, jestli je to 20-letý student nebo 40-letý businessman. Ale tohle se prostě nedělá. Samozřejmě můžete přidat svoje zkušenosti a názory, co vám na randění nejvíc vadí nebo vadívalo na 602-604-903.
1: Express FM.

Adela, KGB na Express FM, kde ještě jedeme redit téma, co vám nejvíc vadí na randění. Další upvoltovaný komentář zní: nejvíc mi vadí, a to je asi problém obecně celé generace, že lidi mají FOMO, fear of missing out, úplně na všechno. Lidi se nedokáží zavázat k plánům natož dané osobě. Co kdyby náhodou přišlo něco lepšího, ať už kafe s kamarádkou nebo rande s namakaným hasičem odvedle? Domluvíme se potom, já ještě nevím, co budu dělat, je věta, na kterou už jsem alergický. Na tohle to reaguje slečna a píše: jo, už nemám zájem být něčí placeholder na příjemně strávený čas, investovat do vztahu, zajímat se o někoho, otevřít se novým koníčkům a podobně. Zatímco všechno má být po jeho, ničím si není jistý, má na mě čas jen když se mu to hodí a po měsících mám pochopit, že si není jistý tím, co cítí, protože to měl v minulosti těžké. Já to měla taky těžké, v letčem je to pořád těžké a nikdy by mě nenapadlo to použít jako výmluvu, proč někoho jen využívat. S tím se dá rozhodně souhlasit. Upřímně by mě zajímalo, jestli je tohle opravdu trend jenom teda dnešní generace a doby, jak v těch komentářích zaznělo, nebo to tak bylo i třeba před 20-30 lety. Co je ale jistý je, že na Expressu teď už pokračuje hudba. Paul Wulford, Diplo a Karin Lomax, Looking for Me.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi u 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Ikony 80. let Duran Duran dali jasně najevo, že na Worth Farm nevkročí, dokud nezískají jedno z nejlepších míst na Glastonbury. Jednu nabídku už Simon Le Bon odmítl, protože neodpovídala jejich očekáváním. Prostě nechtěli hrát v diskotékovém stanu ve 3 hodiny odpoledne a podle jejich mínění by mělo být jejich jméno na plakátě úplně nahoře. Navíc už před 3 roky slíbili, že pokud se jim někdy podaří vystoupit na Glastonbury, přivedou jako speciální hosty Nile Rodgersa a Marka Ronsona. Vietnamská vláda zahájila rozsáhlý zásah proti online pirátství kvůli hrozbě nových cel ze strany Trumpovy administrativy. Úřad amerického obchodního zástupce ve své výroční zprávě o duševním vlastnictví označil Vietnam za jedinou prioritní zahraniční zemi, čím se stal prvním národem, kterému byl tento nechvalný titul přidělen za 13 let. S tím, že Vietnam soustavně nedokáže vyřešit dlouhodobé obavy ohledně ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. A tak vydal premiér Le Minh Hung pokyn, který nařizuje ministerstvu veřejné bezpečnosti zahájit kampaň za uzavření webových stránek s vysokou návštěvností, které distribuují pirátskou hudbu, filmy, hry a televizní programy. Coldplay se chystají znovu vydat 9 svých alb na deskách vyrobených z recyklovaných plastových lahví. Pokračují tak ve svém ekologickém tažení reedicí svého materiálu na LPčkách Eco Record, o kterých se tvrdí, že během výrobního procesu snižují emise uhlíku o 85% ve srovnání s tradiční výrobou vinilu. Na jedno LPčko je potřeba přibližně 9 recyklovatelných lahví, které se před vylisováním do desek nejprve vyčistí a zpracují na malé pelety.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Brně Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí uzavřeli. Pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů. Jen z domu, kde i mateřská škola, šlo o 61 evakuovaných dětí, 15 zaměstnanců a 8 lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov se lidé evakuovali i sami. Celkový počet znám není. Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to předsedkyně EK Ursula von der Leyen, podle níž řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě. Čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas playoff kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou outsiderem. Jeden z dvojice trenérů, Daniel Kubeš, nicméně věří, že mohou překvapit. A dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Je poledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Temper City, Self-Aware na Express FM. Budeme se podívat na britské hitparády, protože ty nás tady na Expressu zajímají. A teda v květnu zatím vypadají spíš jako filmový program. Díky novému životopisnému snímku o Michaelu Jacksonovi se v první desítce stále drží nesmrtelný hity jako Billie Jean nebo Beat It. A není sám, komu pomáhá stříbrný plátno. Mladá zpěvačka Sienna Spyro právě vystřelila o 34 příček nahoru díky soundtracku k pokračování filmu Ďábel nosí Pradu. Nespí ani čerství novinky. Taková Charlie XCX minulý čtvrtek nečekaně vydala single s názvem Rock Music a už teďka s ním okupuje 20. místo. To největší překvapení si ale připsali veteráni elektronické scény, kteří se po 11 letech vrací na vrchol. Jejich hit Go se totiž objevil v novém akčním thrilleru Apex s Charlize Theron a na Netflixu způsobil takový šílenství, že skladba poprvé v historii míří do první desítky prestižního žebříčku. Právě teď je to 7. nejprodávanější single v Británii a my si ho dáme i teď na Express FM. Tohle jsou Chemical Brothers. Go!

0: Gorillaz, Mos Def a Bobby Womack s Tylou na Express FM, kde nám za chvilku bude zpívat taky Ray, Skin and Bones, nebo Miau Lau, její spánok, a taky se podíváme, která hudebnice se vyskytla výjimečně na veřejnosti.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum.

0: Retro Symphony, a celebration of dance music.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Music. First.
8: Express FM.

Tohle byla Miau Lau na Express FM se svým trackem Spánok. Gala večer síně slávy Grammy ovládl jeden zásadní návrat. Janet Jackson se výjimečně objevila na veřejnosti, aby oslavila uvedení svého kultovního v pořadí čtvrtého alba Rhythm Nation 1814 mezi nesmrtelné nahrávky. Janet během řeči připomněla, že tohleto album kdysi vzniklo jako zbraň proti předsudkům a k prosazování porozumění napříč hranicemi i vírou. Společně s ní letos do síně slávy vstoupily i takový pecky jako All Eyes on Me od Tupaca nebo OK Computer od Radiohead. Fanoušci se ale ptali, proč Janet neuvidíme v aktuálním filmovém hitu o jejím bratrovi Michaelovi. Její sestra Latoya v rozhovoru prozradila, že Janet nabídku na stvárnění své postavy ve filmu o králi popu dostala, ale zdvořile ji odmítla. Neví se proč, ale taky to je její věc. My si ji pustíme. Tohle je Janet Jackson a Rhythm Nation ze stejnojmenné desky.

Australský DJ a producent Dom Dola, Saving Up na Express FM. Patříte k těm, kteří na koncertě hnedka vytahují mobil, anebo si radši užíváte přítomného okamžiku? Po vlně kritiky, která se snesla na mladý fanoušky za to, že si natáčejí celý shows, se jich veřejně zastala zpěvačka Billie Eilish. Prej, že když byla mladší, tak si sama na festiácích natáčela každou minutu a pak si ty videa doma pouštěla tak dlouho, dokud se nenaučila nazpaměť i křik davu v pozadí. Podle ní je to prostě součást dnešní kultury a způsob, jak si zážitek uchovat navždy. Sama Billie teď tuhle touhu po uchování vzpomínek posunula na úplně jinou úroveň. V kinech je její nový koncertní film ve 3Dčku, který natočila s Jamesem Cameronem, a Billie dokonce fanoušky nabádá, aby i v kinech řádili, jako by byli přímo pod pódiem. Největší informační bomba nakonec. Pokud se už nemůžete dočkat nové hudby, tak Billie potvrdila, že je v půlce nahrávání 4. alba a prej to chvíli ještě potrvá, ale řekla o něm: je to fakt velká zábava, skvěle se bavíme, což možná znamená, že to bude fakt shit, protože málo kdy se mi stává, že při nahrávání alba se dobře bavím. Tak já si nemyslím, že by Billie byla schopná udělat něco, co by se dalo nazvat shitem. Tady je její track Lunch na Express FM.

0: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
1: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle byly Silver Spoons společně s Aiko a jejich track Meduza. I dneska se rozloučím fun factem. Věděli jste, že vesmír má svou vlastní barvu a že astronomové při jejím hledání projevili nečekaný smysl pro humor i zálibu v kofeinu? Zavřete oči a zkuste si představit průměrnou barvu celého vesmíru. Většina z nás by asi typla černou nebo tmavě modrou, ale vědci po analýze světla z více než 200 tisíc galaxií zjistili, že kdybychom všechen ten jas a barvy smíchali do jednoho hrnku, tak vznikne odstín, kterému dnes říkáme Cosmic Latte, neboli vesmírné latte. Tohle jsou Jamiroquai, Cosmic Girl a zítra v 10 jsem tady zas. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Nic nenasvědčuje tomu, že by se hantavirus měl víc rozšířit, řekl dnes šéf Světové zdravotnické organizace. Zatím je potvrzeno 9 případů nákazy a byly lokalizováni všichni cestující z výletní lodě Hondius. V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa figurují i slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Zmrzlí muži nesklamali. V Česku je oblačno s přehánkami a nejvyšší teplotou mezi 10 a 14 stupni. Zítra bude zataženo a oteplí se zhruba o 3 stupně Celsia. Výrazné oteplení s teplotami kolem 20 stupňů se očekává až příští úterý. Po 13. hodině vás od mikrofonu Radio Express FM zdraví Veronika Koloušková. Přeju vám hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak, tohle byl aktuální House z Holandska, dvojice Another, společně s americkým soulovým zpěvákem, který se říká 54 Ultra. Ještě jednou vám krásné odpoledne přeje Veronika, posloucháte Radio Express FM. Dnes po 15. hodině si pokusíme přivolat léto, protože dorazí Léto s Monikou, což je jednočlenný hudební projekt Moniky Omerzu Midrekové, která vydala novou desku. Ta deska se jmenuje Cítit to všetko naraz. A ta deska má před sebou 3 křty. Už zítra bude pokřtěná v brněnském kabinetu Mus, pozítří v bratislavském klubu Za zrkadlom a v sobotu se bude křtít v Praze v Arše Plus. Takže to je po 15. hodině. Teď tu máme Charlotte Day Wilson a potom skupinu Kaiser Chiefs. Hezký poslech.

0: Včera byly v pražském Lucerna Music Baru vyhlášení vítězové ceny Apollo. Jak to dopadlo? Kdo si odnesl cenu pro nejlepší album loňského roku a kdo pro single loňského roku? To vám řeknu za chvíli. Zatím jenom předešlu, že na e-vysílání můžete vidět záznam toho večera a v něm v poslední minutě uvidíte, jak kytarista skupiny The Prostitutes Veggy ulomil krk od svý kytary a tak toho využil a nakonec tu kytaru pořádně roztřískal o pódium. Tak za malou chvíli vám řeknu, jak to tady dopadlo. Hrát si budeme nejhranější song tohoto týdne, co to je, tak na to si počkejte.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
7: Express. Express.

Za pár dnů 29. května vyjdou v Česku dvě desky. Jednak to bude novinka Prago Union, která se jmenuje Nekorektum. Ta se bude křtít 11. června. Pod otevřeným nebem v rámci Prague Open Airu v Energy Pubu v Riegerových sadech. A vyjde taky deska Mata 213. Nevím ještě zatím, jak se jmenuje. Každopádně ta se bude křtít až na podzim v Arše Plus. Tady máme Mata 213 dohromady s Marie April. Se spálil. Express FM.

Včera v pražském Lucerne Music Baru byly vyhlášeny ceny Apollo, říkám ceny, protože už jsou dvě, kdysi dávno se vyhlašovala pouze jedna cena Apollo pro nejlepší album uplynulého roku, teď se vyhlašuje i single. No tak tím singlem, abych začala od toho songu roku 2025, byl vyhlášen single Daniel od Idy a Jamese Cole a nejlepší desku roku 2025 podle české hudební kritiky natočila mladá kapela Aida The Young, o které v poslední době hodně slyšet. Vyhráli alternativu a elektroniku na Andělech a netají se tím, že chtějí expandovat do zahraničí, také je čeká spousta koncertů v Německu v blízkých dnech. To album vítězné se jmenuje Tell Me When You Pass The Sun. Co se týká živého hraní, tak v Českém Krumlově tento pátek proběhne Majáles a Aida The Young budou headlinery. Uvidíte tam taky skupinu Taige a pak je můžete vidět ještě třeba ve Strakonicích 30. května. My si od nich pustíme song Shine On Me. Express FM.

0: Tata Tart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Music. First. Express.

V našem vysílání o vážné hudbě, o klasické hudbě příliš často nemluvíme, ale Pražské jaro je tak zásadní událostí, že o něm promluvit musím. Dnes večer bude slavnostní zahájení ve Smetanově síni obecního domu. Na programu bude Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který slaví 100 let. Přenášet se bude do mnoha zemí, včetně japonského Tokia. No ale už od 15. hodiny můžete zavítat i s dětmi do Riegerových sadů v Praze, kde bude připraven speciální program k zahájení Pražského jara. Například tam bude komorní orchestr České filharmonie, který zahraje Vivaldiho Jaro, ale bude tam taky speciální AZ kvíz s Alešem Zbořilem. A v tom AZ kvízu se utká například operní pěvec Adam Plachetka. Tak od vážné hudby zpátky k té populární, hrát nám teď bude Billie Eilish. Bude to skladba Therefore I Am.

0: Tak, to byla skupina The National. O slovo se po delší době hlásí skupina Block Party, která oznámila, že 11. září vydá svoji novou desku. Ta se bude jmenovat Anatomy of a Brief Romance. Kelly O'Kreke, frontman, prohlásil, že všechno, o čem na té desce bude zpívat, se mu přehodilo. Je to vlastně rozpitvaný jeho desetiletý vztah. No a dneska vyšel taky nový single a chystají se koncerty. Hrát budou například z Interpol v Berlíně. Tak my si připomeneme jejich stařičkou věc, kterou určitě znáte. Jmenuje se Banket a vyšla v roce 2005.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Asociace ekologických organizací Zelený kruh zaslala premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby zastavil slovní útoky motoristů na nevládní organizace a úředníky. Motoristé podle jejich názoru vyvolávají ve společnosti nenávist. Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguez včera v Hágu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA. Čeští hokejisté dnes krátce popoledni odletěli do Švýcarska, kde v pátek nastoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Vedle 40-letého matadora se k týmu připojili také Lukáš Sedlák a Matěj Blümel. V Česku je dnes oblačno s přeháňkami a nejvyšší teplotou mezi 10 a 14 stupni, na horách je 5. Zítra bude zataženo a oteplí se zhruba o 3 stupně Celsia. Výrazné oteplení se očekává až příští úterý. To byly zprávy ve 14 hodin. Od mikrofonu Rádia Express FM vás zdraví Veronika. Hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Dnes k nám dorazil první ze zmrzlých mužů, pan Krác. Zítra ho bude následovat Bonifác, tedy pardon, Servác a po něm Bonifác. Kdo to byl vlastně ten svatý pan Krác? To byl vlastně ještě chlapeček, teenager, římský mladík, který byl umučen ve věku pouhých 14 let za to, že se odmítl vzdát křesťanské víry. A dnes je patronem dětí a bývá vzýván proti bolestem hlavy. Nejzlejší z těch tří zmrzlých mužů, který dokáže spálit stromy mrazem, je Bonifác. Ten třetí, ten podle legendy před obrácením na víru vedl dosti bouřlivý život a taky patronem vinařů. Tak doufejme, že nebudou ti zmrzlí moc řádit, aby nezmrzla úroda a to, co napůjčilo. A my si pustíme dosti příhodnou píseň, kterou si možná budeme zpívat na toho Bonifáce. Jmenuje se Prší třetí den a na svědomí jí má Dukla. Express FM.

0: Tahle skladba se jmenuje Rain, ale my si nenecháme prostě přijít pošmourno do našeho playlistu na dlouho. Za chvíli tady totiž budeme mít Léto, po 15. hodině dorazí projekt Léto s Monikou, který tvoří Monika Omerzu Midriaková, slovenská hudebnice, taky skladatelka filmová, která ovšem žije v Praze a vydala svoji druhou studiovou desku, kterou nám přijde představit. No a když jsou takové ty pošmurné, chladnější, vlezlé dny, tak si člověk říká, já bych si dal nějakou teplou koupel, výřivku, saunu, možná masáž, tak tohle všechno můžete mít za malou chvíli, totiž můžete absolvovat a zapojit se do naší velké soutěže o dvě noci zdarma, o pobyt pro dva s polopenzí v Lázních Poděbrady. Tak se na to počkejte, hrát nám budou Muse a taky Pink Panthers.
1: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
6: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
5: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
6: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark.

0: Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku zatím jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
3: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: Pokud si říkáte, že by to chtělo alespoň krátký únik za odpočinkem a hýčkáním, tak se určitě zapojte do naší soutěže s lázněmi Poděbrady. Hraje se o pobyt pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí a vstupem do hotelové wellness zóny, ve které najdete výřivku, saunu, parní lázeň, knajpův chodníček a také bazén. V lázních Poděbrady přímo na té lázeňské kolonádě najdete 6 hotelů, ten nejmodernější se jmenuje Chariclea a tohoto hotelu se právě týká naše soutěžní otázka. Soutěžit můžete prostřednictvím e-mailu. Ta e-mailová adresa, kam můžete psát své odpovědi, je rano@expressfm.cz. Připojte své celé jméno, pochopitelně také telefonní číslo, abychom se s vámi mohli spojit v případě výhry. No a losovat se bude 29. května v Express ránu. Takže teď to nejdůležitější a to je soutěžní otázka. Jak dlouhý na metry je bazén v hotelu Chariclea v Poděbradech? Jak dlouhý je tam bazén? Tak pište, moc vám držím palce a jdeme se pustit čerstvou novinku našeho playlistu a je to novinka od zpěvačky Jessie Ware.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Jessie Ware, Ultimate.

0: Dnes od 21. hodiny na programu ČT2 bude odvysíláno první semifinále Eurovize z Vídně. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí až v tom druhém semifinále. Ve čtvrtek večer na řadu půjde jako pátý. Už jsem o tom včera mluvila až, ale nedodala jsem několik zásadních informací, a to je třeba tým, který se bude na tom českém vystoupení podílet. Rud Okamura, to je scénograf, který může za ten staging, který bude mít Daniel Žižka za sebou. Je to takový jako komplex zrcadel, uvidíte sami. Dominika Hašková z VR Domy bude ohlašovat výsledky odborné poroty. Celý ten večer za Česko bude moderovat Ondřej Cigán. Co se týká toho oblečení, které bude mít na sobě Daniel Žižka, tak to je od návrháře Jana Černého, slavného českého návrháře, především mužské módy, který spáchal například tu kontroverzní, velice kontroverzní olympijskou kolekci. No a styling bude mít na povel Miroslav Romaniv. Tak tolik k tomu týmu, držíme palce na čtvrteční semifinále. Finále proběhne posléze v sobotu večer v přímém přenosu České televize. Za malou chvíli si pustíme švédskou Robin, mám tady připravené taky Strokes a uslyšíte Vaška Mašindu z rána, protože ten pro vás připravuje každý týden hudební zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: je německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Ikony 80. let Duran Duran dali jasně najevo, že na Worthy Farm nevkročí, dokud nezískají jedno z nejlepších míst na Glastonbury. Jednu nabídku už Simon Le Bon odmítl, protože neodpovídala jejich očekáváním. Prostě nechtěli hrát v diskotékovém stanu ve 3 hodiny odpoledne. A podle jejich mínění by mělo být jejich jméno na plakátě úplně nahoře. Navíc už před 3 roky slíbili, že pokud se jim někdy podaří vystoupit na Glastonbury, přivedou jako speciální hosty Nile Rodgersa a Marka Ronsona. Vietnamská vláda zahájila rozsáhlý zásah proti online pirátství kvůli hrozbě nových cel ze strany Trumpovy administrativy. Úřad amerického obchodního zástupce ve své výroční zprávě o duševním vlastnictví označil Vietnam za jedinou prioritní zahraniční zemi, čím se stal prvním národem, kterému byl tento nechvalný titul přidělen za 13 let. S tím, že Vietnam soustavně nedokáže vyřešit dlouhodobé obavy ohledně ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. A tak vydal premiér Le Minh Hung pokyn, který nařizuje ministerstvu veřejné bezpečnosti zahájit kampaň za uzavření webových stránek s vysokou návštěvností, které distribuují pirátskou hudbu, filmy, hry a televizní programy. Coldplay se chystají znovu vydat 9 svých alb na deskách vyrobených z recyklovaných plastových lahví. Pokračují tak ve svém ekologickém tažení reedicí svého materiálu na LPčkách Eco Record, o kterých se tvrdí, že během výrobního procesu snižují emise uhlíku o 85% ve srovnání s tradiční výrobou vinilu. Na jedno LPčko je potřeba přibližně 9 recyklovatelných lahví, které se před vylisováním do desek nejprve vyčistí a zpracují na malé pelety.

0: Tak to byla dvojice od protinožců Royal Otis a jejich Moody. Studenti z Olomoucké iniciativy Stojíme za kulturou 31. května vyrazí na pěší pochod z Olomouce až do Prahy na podporu kultury. Putovat budou dlouhých 15 dnů, urazí přitom 330 kilometrů. Ta jejich trasa povede přes Litovel, Moravskou Třebovou, Litomyšl, Pardubice, Kolín nebo Nymburk. V každém z těch měst se zastaví, bude tam kulturní program, povedou tam diskuze s místními obyvateli. No a do Prahy by měli dorazit 15. června, projdou kolem uměleckých škol a vládních budov a skončí před parlamentem, tam bude happening. Tak držím palce, ať mají co nejlepší počasí, jak se jim to všechno vydaří, tak jak si to naplánovali. A my si jdeme poslechnout Fred Again s Jamie T dohromady.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
3: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer. And I

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Trestní oznámení, které na poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka kvůli týrání a domácímu násilí podala jeho bývalá přítelkyně, policie odložila kvůli promlčení. Turkova ex-přítelkyně proti rozhodnutí podala stížnost. Bosenská horská služba uvedla, že zachránila 5 mladistvých Čechů ve věku 16 až 17 let, kteří se ve špatném počasí dostali do nesnází v pohoří Preň. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. V Česku je dnes oblačno s přeháňkami a nejvyšší teplotou mezi 10 a 14 stupni. Zítra bude zataženo a mírně se oteplí. Výrazné oteplení na 20 stupňů se očekává až příští úterý. To byly zprávy v 15 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vás dál zdraví Veronika, hezký den.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes bylo celý den tak jako pošmourno a já jsem hlásila, že v 15 hodin přijde léto a ono opravdu přišlo, venku se udělalo krásný počasí a je tady léto s Monikou, hudební projekt Moniky Omerzu Midriakové, slovenské hudebnice usazené v Praze, která na konci dubna vydala své druhé, jestli se nepletu, studiové album Cítit to všetko naraz, které pokřtí v příštích dnech hned na třikrát. Monika je tady s námi, ahoj Moniko.
1: Ahojte.
0: Tak, ty jsi to u nás poprvé, tak si tě tak jako kratonce představíme, prolítneme tvůj život v jedné minutě. Narodila ses na Slovensku, ale studovat si přijela do Prahy.
1: Ano, přesně tak, na FAMU. Na
0: FAMU. FAMU, žádná hudba, ale FAMU, co jsi tam studovala?
1: Já jsem studovala střihovou skladbu, čiže jsem se učila za střihačku a vlastně se mi to tak prepája vždycky trošku aj s tou hudbou, že vlastně ten princip, jaký jsem tam nasala, ten způsob přemýšlení a potom jde aj do těch pesniček.
0: Je to rytmické, že jo?
1: Ano, ano.
0: U filmu si našla také své druhé příjmení Omerzu. Nemusím asi napovídat lidem, kteří hodně sledují film, že Olmo Omerzu je tvůj manžel a vy jste spolu spolupracovali už na třech filmech, pokud se nemýlím, možná i navíc. Ten poslední film měl premiéru teprve nedávno, jmenuje se Nevděčné bytosti. Potřetí si dělala muziku. Jakým způsobem spolupracujete? Dostaneš hotový obraz a Olmo ti řekne, já bych si přál tuhle emoci, anebo už se o tom bavíte dopředu, jak by ta hudba měla znít?
1: Bavíme se o tom dopředu, ale vlastně pro mě to je velmi důležité vidět ten rozpracovaný materiál vlastně v tej strižni, pretože keď človek číta scenár, tak je to vždycky taký manuál, ale vlastne časť toho zobrazenia sa tam nedostane. Tá je vždycky vlastne, tá sa ťažko vysvetľuje. To, ako sa to natočí, ako tam bude vplývať to svetlo, tá energia, tá atmosféra. A to vlastne, až keď človek vidí v nejakej prvej verzii zo strihu, tak vlastne ja začnem v tej chvíli pracovať a začneme premýšľať presne, čo je vlastne to, tá koncepcia.
0: No krása. Určitě tam promítáš i emoce, které sama ve své solové tvorbě nespracováváš. Je to tak, že ano. Jsou to pro tebe možná výzvy dělat ty muziku, kterou by si normálně nedělala?
1: Určitě je to tak. Dostanem se přesně aj k nějakým témám, které by som vlastně nerozoberala vo svojich pesničkách. Ale zase musím podat na druhou stranu, že je tam aj nějaká predispozícia, že prostě mne idú viacej trošku ty melancholické veci, ty krehké veci, které prostě je nějaký můj prirodzený naturel. Takže potom, keď robím ty teraz akčnejšie veci, alebo vlastně, že to jde někam inam, tak je to pro mě výzva.
0: Pojďme na tvoji desku. Jaké bude tohle léto s Monikou, léto 2026? Jaký nálady si promítla tam?
1: No, je vlastně koncept celého toho albumu je přesně o těch protichodných náladách, které vlastně můžou koexistovat zároveň. Takže vlastně je to o těch paradoxoch a kontrastoch, že prostě se můžeš cítit krásně zamilovaně a zároveň máš pochyby a je to v poriadku o tom, že či to vlastně vydrží, či to bude dobré, alebo vlastně, keď sa snažíš dostať z nejakých jako ťažkých nálad, tak vlastne je tam vždycky prítomná tá nádej, aj keď prežívaš ten smútok.
0: A je to navíc takový dosť výskyžný pro naši ADHD dobu, kde v podstate jako ani neskýháme spracovávať ty emoce, ktorý neskýháme si je ani pojmenovať, ani si je spracovať, proste náma procházej, presne. Aniž by sme je nejak zachytávali. Z tady toho ja som trošku nervózní, si z toho taky nervózní.
1: Absolútne. No, mne to prišlo, že to je presne tá atmosféra, na ktorej vlastne to vznik, akože, ktorá bola tým pozadím, na ktorom to vznikalo.
0: A my si pustíme jeden ze singlů, Asi ma máš. Je to v podstatě takový love song, když to řeknu hodně jednodušeně, to o tom, že přestože každý máme nějaký svý mouchy, tak ta láska našeho partnera je schovývavá. A ty tam máš krásný verš. Pritakám vždy, že už jdeme v bundě čakat, jaký sudě, ne? Teď myslím, že hodně mužů tě má rádo. A hodně žen se v tom poznala. Já se v tom poznávám teda hodně. Jak vnímáš ty to momenty, kdy tvůj manžel už čeká před tím bytem, už otevřený dveře a ty pořád ještě nejsi hotová, on tam tak stepuje a nechce být až tak moc tlačit, ale přitom tlačí.
1: Ano, ano, je to absolutně, já jsem v tomto úplně chronický prostě případ, takže je to přesně ono a stává se to xkrát, takže se to tam muselo dostať.
0: Ja kolikrát ešte řeknu, hele, prosím, pojď zase zpátky dovnitř. Jo. Prostě to bundu sundej, ešte ne.
1: Akoby, fakt najhoršie je to, keď je to v takej tej krutej zime a človek si dá tú bundu a proste už sa začne potiť, začne mu tam byť v tom byte proste príliš teplo a furt musí čakať a furt nevie, takže...
0: No tak dobře, tak asi mamáš.

0: No tak jak už som premýšľala, teda rozprávala som teraz o tých stratách, vlastne ako, že keď sme niekoho stratili a o nejakom smutku, ktorý prežívame, o nejakej nádeji s tým spojenej, ale pak sú tu ďalej témy trebárs, vlastne dávala som si teraz jeden track Miesta na mape, ten je o vlastne takom dialogu s vnútorným hlasom a povedala som si, že to skúsim urobiť vyslovene ako duet, čo sa stane, takže je tam vlastne jedna taká linka toho druhého hlasu a toho, jak sebe dokážeme byť občas krutý, zbytočný. Čo?
1: Takže to je vnitřní kritik, ten druhý hlas,
0: presne,
1: jo?
0: Presne. No,
1: není to
0: no.
1: Ten utěšovatel, je to naopak ne. Kritik, jo? Je to ten zlej.
0: No, jak vieme byť presne až ako extrémne krutý na seba vlastne. A potom sú tam presne témy, jak si hovorila, trebárs pesnička o tom, jak... Jak sa na nás chrlia všetky tie informácie a človek vlastne chce trebárs utiecť z tých sociálnych sietí, ale zároveň je to ten kanál, ktorým sa dozvedáme všetky tie veci a ťahá nás to do ňoho. A vlastne je to o tom uvedomení si, že proste nemáme odpoveď a že je to v pohode tiež.
1: Přemíra informací, tlak všech různých akcí. Máš nějaký místo, kam můžeš utíct, kde můžeš vypnout? Kde ty vypínáš? Je to u knížky nebo je to někde v přírodě?
0: Určitě milujem knížky, ale vlastně já tak jako hrozně žijem tou hudbou, takže myslím, že aj u hudby, že vlastně často ráda si teraz podvečer ku koncu dňa pustím nějaké věci, které mě vrátí naspäť k sebe. Teraz som teraz počúvala vlastne Harryho Stylesa, čo je pre mňa vlastne úplne, akože ja vlastne nepočúvam ten ako úplne klasickú vlnu popu, takže to pre mňa bolo také ako nezvyčajné, ale vlastne ma pár pesniček z toho jeho nového albumu hrozne bavilo.
1: No krásne. Zatančíš si niekdy i ako když sa potrebuješ dostať sama k sobě?
0: Jo, úplne. Ja som vlastne celé detstvo hrozne veľa tancovala, aj súťažne, takže ja som dieťa proste tancujúce a videoklipové, takže presne tieto veci som robila a vo mne to zostalo. Takže
1: jak soutiežne? To byly nejaký spoločenský tance nebo nejaký aerobik, nebo co to bylo?
0: Ja som tancovala.
1: Čo sa soutieží v tanci?
0: Ja som tancovala, ani neviem, či to môžem povedať, akože značka to je, ale proste ono sa to volalo MTV Dance.
1: MTV Dance, no to je super.
0: Ako žáner
1: jazz,
0: ako tancu.
1: Street dance dneska by
0: presne,
1: to bylo asi.
0: Presne, niečo takého, ale vlastne bolo to vyslovene taká tá videoklipová Justin Timberlake, choreografie a vlastne to bolo v tom hrozne vtipné a zaujímavé, že som sa naučila aj kopec hudby, ktorá vlastne otvoriť sa úplne fakt rôznym žánrom, proste veciam, ktoré by som prirodzene nepočúvala.
1: Tančíš niekdy v klipech?
0: No tak sa vlním sa, chcela by som, ako vlastne ma to hrozne bavilo, urobiť raz tanečný videoklip, ale neviem, či by to šlo s mojou hudbou.
1: Říkala som tu, že tě čekají 3 křty téměř ve sledu po dnech. Mm-hmm. Začínáš už zítra.
0: Ano.
1: V brněnském kabinetu Mus. Tam budeš mít ještě hosty Vic spolu.
0: Ano, ano. Bude tam so mnou hrát Čáry života a Tadeusz Racety, takže vlastně tam vystupíme v Brně společně. V Bratislave zahráme...
1: To je hned další den.
0: Přesně
1: čtvrtek.
0: Tak. Vo čtvrtok zahráme s Duklou a v sobotu v Prahe v Arše Plus zahráme opět s Tadeusz Racety a s Čáry života.
1: My si pustíme klip, teda ne klip, tvojí novou píseň, vlastně poslední single z té desky, který si vydal ještě před vydáním, jmenuje se Tiger, což je Tiger asi, že jo?
0: Ano.
1: V českém překladu. A k tomu právě vzniknul krásný videoklip, který si sama taky sestříhala. A protože ten song je, jestli jsem tak pochopila, o nějakém nedostatku komunikace mezi přátelema, o tom, že ztrácíme přátele skrz tu nekomunikaci. A tomu odpovídá i ten nádherný videoklip, kde ty jsi v prádelně, v takový tý veřejný prádelně, kde si každý pere svoje prádlo a pere si ho tam sám. Jak jsi vymyslela tenhle koncept?
0: Vlastně jsem hledala, ono na jedné straně je to přesně, ta pesnička vychádza z něčeho osobného, jakože z toho osobného vzťahu k nějakému jednému priateľstvu alebo na té osobné báze, ale potom vlastně jde do takých širších obrazov, vlastně trochu krajiny a toho, jak vlastně... Aj trošku nejaké spoločenskej kritiky, špeciálne na tom Slovensku a vlastne, jak sa tie polarizujeme proste proti sebe. A A tie obrazy vlastne mi prišli, že OK, tak teraz, keď to budem doslovne robiť, tak čo, budem robiť pohľady na Tatry, akože to vlastne fakt nebude fungovať. A vlastne tá pračka mi prišla taká zaujímavá, že je to niečo, vlastne, že keď to treba, keď niekde som v zahraničí, v nejakom apartmáne na dovolenke a tam je pračka, tak sa proste

0: proste vždycky mám najväčšiu hrúzu, že sa stane, že ju zapnem a že proste to nejak zle nastavím, jak to nepoznám, a že sa to proste začne nejak že sa to proste pokazí. Takže vlastne to bol nejaký prvý nápad, čo sa môže stať, keď vlastne niečo sa na teba síce nemenným tempom valí a proste nejde to zastaviť.
1: Jo, to je ta pěna vlastně, která tam z toho potom v tom klipu leze. V této písni je taky takový celkem neslyšný vokál Amelie Siby. Jak jste se potkali?
0: Já jsem ji právě hrozně chcela oslovit vždycky na spoluprácu a když už k tomu docházelo, že už jsem věděla, jakou pesničku, tak jsem se hrozně bála. Asi čtvrt roka jsem se neozvala, keď jsem se jí chcela ozvat. Zabála toho odmětnutí. A nakonec to bylo hrozně hezké a dali jsme to prostě v mojom domácom studiu za pol dňa a byl takový hezký deň.
1: Moje poslední otázka je, jak vlastně vystupuješ naživo? Máš doprovodnou kapelu, nebo jsi úplně sama, nebo máš v obě ty verze?
0: Budeme hrát vlastně s Lukášem Klaverzom o dvojici a já jsem se teda trošku zbavila
1: Lukáš je z Bert & Friends.
0: Z Good Times Only.
1: Z Good Times Only. A ten druhý kluk je z Bert & Friends.
0: Ano, ano. Jakub Schindler, který vlastně spolupracoval na albume Na bicích, ale Jakub je vlastně extrémně zaneprázněný, takže bohužel nemohl s námi jakoby to dať. Takže hráme o dvojici s Lukášem, ale vlastně si tak nějak různě přizpůsobíme ten stage, aby nám tam bylo dobré a on hrá na gitare, na base, já budem zpívat, takže dojdete
1: a tančit.
0: Přesně
1: a vlnit se, jak říkáš.
0: Přesně tak.
1: Tak jo, Moniko, strašně moc děkuju za tuhletu byť kratinkou návštěvu. Užij si moc ty křty, ať máš hodně síly. Těšíme se na léto s Monikou, s tuhletou krásnou deskou a jdeme si pustit toho tygra.
0: Děkuju moc.
1: Děkuju, ahoj.
2: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Tak to bylo Léto s Monikou, ještě zrekapituluju křty. Zítra brněnský kabinet Mus, pozítří bratislavský klub Za zrkadlom a v sobotu 16. května pražská Archa Plus. Za malou chvíli tu budeme mít kapelu The Cooks, taky Sonnyho Foderu a pustíme si taky starší věc, protože je před námi rubrika Old School.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: Colors of Ostrava. Letos s nebeskými hlasy Teddyho Swimse a LP. Strhující show 21 Pilots nebo Lord. Geniálním žánrovým propojením Mobyho, premiérou projektu Tomora se zpěvačkou Aurorou a Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers a stovkou dalších jmen. To jsou Colors of Ostrava, místo, kde musíte být. Od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Více na colors.cz.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šláčkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Potisk, trička, byla CZ.
10: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravený také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
14: Express FM.
15: Hudba. Na prvním místě.

0: Express Filmex.
1: Tento týden uplyne 40 let od premiéry akčního bijáku Top Gun, kterým režisér Tony Scott proměnil letecké souboje v téměř fyzický zážitek. V roce 1986 se v tehdejším Československu film do kin nemohl podívat a taky u příležitosti 40. narozenin na velkém plátně přivítáme už tuto středu. Tom Cruise jako mladý pilot Maverick a jeho kolega Goose nastupují pětitýdenní kurz v kalifornské škole pro elitní vojenské piloty přezdívané Top Gun. Maverick se hodlá stát nejlepším bojovým pilotem vojenského námořnictva, ale je to hazardér, který nerespektuje autority a porušuje předpisy. A to se pochopitelně ani trochu nelíbí jeho nadřízeným.
2: I'm gonna send you up against the best.
3: Yes, sir.
2: You two characters are going to Top Gun.
3: I feel the need for speed.
2: In 5 weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world.
4: You guys really are cowboys.
1: A máme tu ještě jednu filmovou oslavu. 50 let existence slaví legendární heavy metalová kapela Iron Maiden, která zve své fanoušky na filmový výlet prostřednictvím hudebního dokumentu Iron Maiden Burning Ambition. Začínali hrát po hospodách východního Londýna a postupně se propracovali na největší světová pódia, která okupují dodnes. Z obrovského množství archivních materiálů vznikl film, v němž jsou průvodci bývalí i současní členové kapely, ale také slavní fanoušci jako herec Javier Bardem, Lars Ulrich z Metallica nebo Tom Morello z Rage Against the Machine. Ve filmu zazní většina klíčových skladeb a ke slovu se dostane i slavný maskot Eddie v originálních animovaných sekvencích. Náš film je především o vytrvalosti, s jakou se kapela odmítala podřizovat měnícím se hudebním trendům a navzdory tomu rostla rodina jejich fanoušků, kteří prostřednictvím Iron Maiden nacházeli svou identitu a pravá přátelství, říká režisér dokumentu Malcolm Benville.
5: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
6: It was always about the fans.
7: Iron Maiden hit rock bottom to become the greatest band in the world a second time.
0: Express Filmex
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express. Novinka. Novinka. Express FM.
0: Lime Garden. Cross

Express Old School. V dnešním Old Schoolu zavzpomínáme na song, který bude mít za měsíc Kristova léta 33, rok 1993. Ten song se jmenuje Dreams a je to debutový single londýnské zpěvačky a songwriterky jménem Gabrielle. Poznávacím znamením Gabrielle vždy bylo, že nosila pásku přes pravé oko, a to z toho důvodu, že od narození měla spadlé víčko. Ten song Dreams se hodně objevuje ve filmu Paula Thomase Andersona Magnolia, protože je to motivační song jedné z postav. A ještě taková zajímavost, původně v tom songu byl sample ze skladby Fast Car od Tracy Chapman, ale později ten sample musel být vyňat kvůli právům, a jakmile byl ten sample vyňat, tak ten song okamžitě zamířil na druhou příčku britské hitparády a potom až na tu první. Takže Gabrielle, Dreams a rok 1993. Express Old School.

0: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Divadlo Hybernia uvádí
9: strhující komorní muzikál
8: 5 let zpět.
9: V hlavních rolích
8: Anna Prášilová-Fialová
9: a Ondřej Rychlý.
8: 5 let, 2 lidé
9: a 1 příběh lásky.
8: Od ledna 2026.
9: Divadle Hibernia.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník,
12: malíř,
11: topenář,
12: podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
15: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
16: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
17: Izomat stavebniny.
18: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
19: Cemix fasáda.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
3: Hudba na prvním místě.

Bude 16 hodin, což znamená, že dnešní odpolední vysílání s Veronikou končí. Ještě jedna důležitá informace, kterou za vámi chci hodit, že právě dnes startuje v nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo 2025. Na té výstavě uvidíte výběr téměř 800 nejlepších novinářských fotografií z loňského roku. Nemusíte nějak spěchat s návštěvou, protože Czech Press Photo bude k vidění až do 30. listopadu letošního roku. Tak to je ode mě už úplně všechno. Za chvíli už Petr s Michalem a jejich Express Drive. Moc si to užijte a se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj! Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V návrhu jsou rozpory, je nelogicky uspořádaný, nepřehledný a nevyhodnocuje soulad s právem Evropské unie. Takové jsou hlavní připomínky odboru kompatibility úřadu vlády k návrhu zákona o médiích veřejné služby. V dubnu ho předložil ministr kultury Otto Klempíř a hned za něj schytal kritiku odborníků. Americký prezident Donald Trump utrpěl ve válce proti Iránu totální porážku, kterou nelze napravit a kterou ani nelze ignorovat, tvrdí americký historik a odborník na mezinárodní vztahy Robert Kagan ve svém komentáři pro The Atlantic. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně, žádnou novou jinde uzavírat nechce a dál už hrát nebude. Zítra bude oblačno až zataženo, v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 6 stupňů Celsia. 2 minuty po 16. hodině startuje Express Drive, jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 16.07 na Express FM v rámci odpoledního driveu právě dozněli ke CBN se svým aktuálním singlem Great Pretender, no a my s Michalem jsme zase opět na značkách.
1: Ano, my jsme přitančili v rytmu ke CBN za vámi, milí posluchači, a máme pro vás opět samozřejmě set fotbalového, ježišmarja, teďka jsme se tady bavili o fotbale mimo mikrofon, protože už padly ty drakonické tresty pro Slávii, potažmo i pro Spartu, a máme pro vás set hokejového dresu a hokejové šály od Allegra, no a taky dva lupeny na pražský koncert Košín, čili to jsou dary, které jsme vám dali, nebo které vám dáme, no ale máme pro vás taky spoustu informací.
0: No a máme tu i připraveného hosta, klasicky Maruška Irová dorazí po 17. hodině. Zkrátka, tak abyste se dočkali všeho, co jsme vám teďko slíbili, budete muset poslouchat v následujících hodinách.
1: Mimochodem, dneska tady byla za námi jedna naše kolegyně, která se nám jako svěřila s tím, že jí doktorka řekla, že přibrala. Jo. Ale podle mě na tom ještě není tak špatně, Hanka. Protože představ si, že lidé, kteří jsou moc tlustí na to, aby mohli jít na magnetickou rezonanci, tak občas jezdí na magnetickou rezonanci do zoo.
0: No a to jsou lidi, kteří váží 150 plus, ne?
1: No, takže Hanka má ještě co dohánět?
0: 2 kila. Drive. Odpolední drive.

0: Velšské trio Ministry Preachers, který se už příští měsíc představí v našem hlavním městě, konkrétně na festivalu Metronom na pražském letišti Letňany.
1: Jsou to klasici, které si určitě všichni rádi poslechneme. Z těch novějších jmen vám už za chvíli na Express FM nabídneme Noah Kahna a taky Nayo Archives. No a podíváme se taky na něco zajímavého, co se událo ve světě.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle.

0: Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz
5: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
6: Izomat stavebniny.
7: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
8: Široký sortiment. Vyškolený personál. 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
10: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
12: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je skvělá Naya Archives a její Danger. Co je taky nebezpečné, tak to jsou šílenci v řadách politiků. My jsme se tady včera bavili o tom ruském diktátorovi, tedy Vladimíru Putinovi. No ale že by na druhé straně té bývalé železné opony byl zrovna stabilní genius, se taky říct nedá. No a vzhledem k tomu, že jsme se včera podívali, jak a kde žije právě Baťuška car, tak se dneska podíváme, kde žije oranžové monstrum.
1: Přesně, včera jsme tu mluvili, že Putin bydlí ve velkém bunkrovém komplexu, kde je v podstatě i zimní stadion a další nesmysly. Donald Trump tráví většinu času ve svém luxusním sídle Mar-a-Lago na Floridě. Je to rozsáhlý komplex v Palm Beach, který vznikl už ve 20. letech minulého století a původně měl sloužit jako zimní prezidentský sídlo. Americká vláda ale provoz budovy označila za příliš drahý a v roce 1985 si ho nakonec koupil Donald Trump.
0: Jako kdyby to tušil.
2: On
0: už tenkrát možná chtěl, že jo.
1: No, on chtěl vždycky.
0: On je jako megaloman, že jo. No a dokonce, víš, co je zajímavý? To tam možná taky budeš mít. Že na golfovém hřišti je pohřbena Ivana Trump a víš proč?
1: Ne.
0: Protože za hřbitov neplatíš daně. On je prostě tak vyčuraný.
1: No je, taky v té době za něj zaplatil asi 8 milionů dolarů, což není tak hrozný. Dnes jde o jednu z nejznámějších a zároveň nejokázalejších rezidencí ve Spojených státech. Hlavní taneční sál, který tam je, má plochu téměř 2000 metrů čtvereční a interiéry zdobí plátkové zlato za více než 7 milionů dolarů. To je jenom tak jako k výzdobě.
0: On to zlato má rád, to je vidět i bohužel i v Bílém domě. Že?
1: A podle všeho se rád meje.
0: Ano, má tam hodně koupelen.
1: 33.
0: 33 koupelen není úplně málo koupelen.
1: Ale pozor, v těch koupelnách jsou samozřejmě zlatý baterie a historický tapiserie ze 16. století. Takže jako tam asi takhle rukama moc jako nemotřeseš ty vodu.
0: A kde se ty tapiserie vzaly? Teď to tam ještě žili lidé jenom v pueblech a ve vigvamech.
1: Nechceš to vědět.
0: Tak buchví, odkud to přitáh.
1: Je to v podstatě to prostě rozsáhlá záležitost, a která neslouží jenom jako soukromý domov. Trump s Mar-a-Lago nechal postupně vybudovat exkluzivní klub pro bohatý členy. Za vstup do něj lidé platí 100 tisíce dolarů a mohou se pohybovat v těsné blízkosti bývalého amerického prezidenta. Jenomže on tam bydlí v sousedství dalších velkých nebo řekněme nejbohatších lidí. A ty si na něj trošku stěžujou, protože každou chvilku tam přistávají vrtulníky, zavírají se silnice, když přijíždí jeho kolona a tak dále. Takže nechceš bydlet jakoby v sousedství tohoto blázna, no.
0: No já, jako takhle, já bych nechtěl bydlet ani kdyby měl dvojdomek jako v Říčanech, jo.
1: Přesně tak.
0: On je trošku jako jiný, no.
1: No je, no tak si pořídit, takhle, není to taková brutalita, co má tamhle Baťuška, jo, ale jako myslím si, že je to v podstatě kombinace luxusního hotelu, politického zákulisí a soukromého paláce.
0: Hele, jestli nás včera slyšel, tak podle mě už mu tam kopou pod golfovým hřištěm nový zimní stadion.
1: Je to možný.
3: Úterní odpoledne na Express FM. Express
4: FM. Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda nákladního a osobního vozidla vás přibrzdí na D1 na 195. kilometru ve směru a Ostravu. Na silnici 312 u obce Mladkov v okresu Ústí nad Orlicí, tam na místo míří složky IZS. Na silnici 324 v obci Opatovice nad Labem, okres Pardubice, havarovalo nákladní vozidlo do závor železničního přejezdu. Dávejte tam pozor. D10, 9. kilometr ve směru Turnov, nehoda dvou osobáků, neprůjezdný je pravý jízdní pruh a na silnici 358 u obce Perálec v okrese Chrudim je nehoda, která může bránit v provozu celé šířce vozovky nebo její části.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pitz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
12: Express FM.
13: Hudba. Na prvním místě.

0: Vždycky, když slyším tenhle song, tak mě to úplně jako rozpumpuje. Je to taková jako gospelová záležitost. Tohle to byly Gabriel s jejich Glory. Mimochodem jejich frontman Jacob Lusk byl s Mobim na Coachelle a musím říct, že to tam docela hezky rozjeli teda.
1: Bylo to takový kostelní, no, jakoby, no. Vidím ty koáry, vole.
0: No, kdo by určitě v kostele nepochodil, tak to je Kelle Okereke z Block Party. Tenhle ten týpek se nedávno, no relativně nedávno, už to je docela vlastně spíš dávno, vyautoval a nedávno se taky rozešel s otcem svých dětí po 10 letech, bylo to nečekané, potom taky nečekaně někoho znovu potkal, znovu se zamiloval a teď o tom vydá album.
1: A to je dobře.
0: Jo, rozhodně.
1: Já si myslím, že je to dobře. Deska Block Party nová se bude jmenovat Anatomy of a Brief Romance. Je to 7, tak snad jim to přinese štěstí. Konec konců naplánovaný vydání je na 11. září.
0: No takže myslím, že už je to asi 3. album, o kterém čtu, že vyjde 11. září, nějak tohleto magický datum. Myslím, že letos dokonce to vychází na půl kulatý výročí, ne? Jestli se nepletu.
1: Já hlavně bych jim přál Block Party, aby konečně se už jakoby dostali z takového jakoby cyklu, protože oni měli velmi dobře rozjetou svoji kariéru od roku 2005, kdy v podstatě během 3 let vydali 3 skvělé desky, Silent Alarm, Weekend in the City, Intimacy, parádní desky, pak přišla Kelleho solová kariéra, vrátili se až v roce 2012 4, potom šlo Hymns a poslední Alpha Games a tyhle ty 3 oproti těm prvním 3 už jsou takový jako usedlý alba, nenabízejí nějaký velký hitovky, ale tak by ta 7 to mohla prolomit.
0: Jsem na to zvědavej, protože podle Kelleho je to jedna z nejosobnějších desek, které kdy napsal. Je to vlastně taková kronika jeho vztahů, to znamená toho rozpadlého i toho nového, který ovšem, jak zjistíme, na desce prý směřoval také ke konci. 14 skladeb najdeme na té desce chystané a pozor, produkoval legendární Trevor Horn,
1: což by mohlo kapele také přinést něco k užitku, protože oni už mají v podstatě zkušenosti s kdekým, Paulem Epfortem počínaje a Jackknife Leem konče, takže snad by třeba, je to modlý, když Trevor Horn je spíš takovej Pet Shop Boysák, mi to přijde.
0: No, jako on jasně, Pet Shop Boys, Grace Jones, Frankie Goes to Hollywood, Seal, ale Kelle řekl, že on vlastně produkoval desky, které on nejvíc miluje a že je to hlavně týpek, co 50 let dělá hudbu. Což no, je teda samozřejmě pravda.
1: Musíme taky zmínit, že v kapele se taky myhla jako poměrně slušná řádka jako docela zkušených a dobrých muzikantů. Gordonem Mokesem počínaje, ten v současnosti působí v tvrdší partě Young Legionnaire, potom bubeník Matt Tong, ten hraje v Algiers a Sarah Jonesová bubenice je momentálně členkou stálý sestavy doprovodní kapely Harryho Stylese.
0: No, je vidět, že se uchytili i jinde. Mimochodem letos se Block Party připojí k Muse na severoamerické části jejich turné a na podzim se taky vydají na společné turné po Velké Británii a Evropě s tvojí oblíbenou kapelou Interpol.
1: Hele, já už bych si konečně přál vidět Block Party při samostatném koncertu u nás. Oni to vystoupili v roce 2013 pouze jednou na Rock for People v Hradci.
0: Viděl jsem, skvělý.
1: Bylo to skvělý, stejně jako mimochodem Kelleho solový vystoupení tamtéž, ale teď už bych si konečně vychutnal je třeba v nějakým klubu a kdyby byli z Interpol, no tak tomu říkám double bill.
0: Myslím si, že bych se měl zapátrat na jejich webech a vyrazit někam za hranice nejen všedních dní, ale i České republiky, protože mám takovou obavu, že k nám nepřijedou.
1: Na to nikdo nemá.
0: Co k nám ale přijíždí, tak to je titulní, teda respektive pilotní single, první single, první ochutnávka z nového alba, jmenuje se Coming On Strong a my si ji teďka dáme v exkluzivní české premiéře.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Trestní oznámení, které na Filipa Turka kvůli týrání a domácímu násilí podala jeho bývalá přítelkyně, policie odložila kvůli promlčení. Rozhodnutí zatím není pravomocné, žena proti rozhodnutí podala stížnost. Evropa se tento týden ochladila a chladný vzduch zůstane na většině kontinentu až do neděle. To znamená, že na horách budou srážky sněhové a v Alpách díky tomu může napadnout až metr nového sněhu. Na podzim zkoušel neúspěšně prorazit v NHL, sezonu nakonec David Tomášek dokončil ve švédském Färjestadu. Nyní se mistr světa vrací do extraligy, do týmu, který mu dal jako první šanci v extralize, posílí mistrovské Pardubice. Zítra bude oblačno až zataženo, v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností na horách jinde zaprší jen ojediněle, nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 6.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Byl brzký večer, 12. máj, večerní máj byl lásky čas.
1: A dál?
0: Dál už to neumím, samozřejmě, jako většina z nás.
2: Hrdličen zval ku lásce hlas.
0: Ano, takhle se nám...
2: Deborový zaváněl háj.
0: Jako správná hrdlička ozvala Maruška.
1: A dál?
2: No, máte moc krátký vstupy.
1: Maruško, Maruška Jirová je tu s námi, vítej. Je úterý 17.05, já jsem se chtěl pochlubit ten za začátek, že jsem si koupil novou knihu.
2: To jsi šikula, jakou jsi si koupil?
1: O prokrastinaci. Ale ještě jsem ji nezačal číst.
3: Spousta důležitějších věcí na tebe čekala.
1: To Maruška je na rozdíl ode mě pilná a určitě v poslední době přečetla minimálně dvě, které vzala sebou.
2: No, byla jsem pilná a v poslední době jsem přečetla jich asi 7. Protože...
1: Co je poslední doba?
2: Poslední týden.
1: Poslední týden?
2: No, já to ale vysvětlím rychle, protože ve čtvrtek začíná svět knihy a já tam moderuju 4 besedy a přijde mi fér, když už moderuju besedu s autorama, tak si ty jejich knihy, alespoň ty poslední, přečíst. Takže většina z nich vyšla loni i teda letos, ale říkala jsem si, že než abych představovala ty knihy, které jsem četla minulý týden a které budu moderovat na besedě, takže udělám takový rychlej průlet světem knihy, protože tam letos má přijet mnoho zahraničních hostů, velice zajímavý hosté, tak aby jsem třeba nalákala některé posluchače a vydali se do Prahy na výstaviště.
1: Tak lákej.
2: No tak dobře. Asi největší hvězdou, jestli tak můžu říct, je Abdulzarak Gurnah, což je africký, nebo autor afrického původu, který získal Nobelovu cenu v roce 2021 za literaturu, jak jinak. A ve svých knihách se často věnuje vlastně pozůstatkům kolonizace v Africe, ale píše beletry, nejsou to odborné knihy, píše velice chytlavě, je to super. Poslední kniha se jmenuje Ráj, vyšla myslím v loni. A letos na světě knihy představí svoji novou knihu, která bude přeložená do češtiny, jmenuje se Krádež. Další, na co bych upozornila, nebo další autor, na kterého bych určitě chtěla nalákat, je Timothy Snyder. Jak o něm psal můj kolega Dany Konrád z Kultury ze Seznam zpráv, je to intelektuální superstar, je to historik, přední americký, je to esejista, který se věnuje zejména 20. století. Ty jeho eseje jsou vždycky velice, velice trefné. Může to číst člověk, který se o historii nebo doufám, že o současné dění se někdo zajímá, ale je to tak, že to je prostě pochopitelné pro každého, že se v tom nějak nestratíte. Když vezmu nějaké další beletristické autory, tak přijede třeba Irčan Paul Murray, který napsal knihu Včelí bodnutí, kterou jsem vám tady doporučovala na začátku roku, kterou si teda vezmu zpátky, abych si ji nechala podepsat.
0: Dobře, já ti vrátím. Přiznávám, nezaujala mě.
2: No, tak...
1: Podepsaná možná bude lepší.
0: Je to možný.
2: Tak... Možná jo, tak já ti doporučím třeba nějaké další autory, kteří budou na světě knihy,
0: dobře,
2: kteří by tě mohli zaujmout víc.
0: Tak za chvilku se k nim vrátíme.
4: Express FM.

0: Miláček dívčích srdcí, Harry Styles, American Girls. My tu máme českou holku s tipy na českou záležitost, na českou událost, která se jmenuje Svět knihy.
1: Pardon.
2: Já myslela českou holku s dvěma typy, že to jste vy dva, ty typci.
0: My jsme typy s tvrdým i.
2: Dobře. Tak abych pokračovala v tom, na co nalákat ještě z těch zahraničních hostů, kteří se objeví na světě knihy. Je to Helen Fieldsová, která píše detektivky. Ona je původem advokátka, takže specializovala se na trestné právo, takže v těch detektivkách jsou vždycky výborně popsané i ty vyšetřovací postupy. Dalším z detektivkářů a autorů thrilleru je Bernard Minier, kterého možná naše posluchači znají, který píše senzační thrillery, takže ten se taky na světě knihy objeví. Pak je tam autor, který asi bude pro všechny neznámý nebo pro mnoho lidí, jmenuje se Shemi Zarhin. Je to izraelský spisovatel a scenárista, který napsal knihu Jednoho krásného dne, což je jedna z mých nejvíc nejoblíbenějších knih. Takže tu doporučuji už jenom kvůli tomu, hodně se v té knize píše o jídle a je tam velice specificky popsané a velice hezky, takže když tu knihu čtete, tak u toho máte dost velkou chuť na citronové kuře. Nicméně samozřejmě na světě knihy bude i spousta českých autorů. Kdybych měla si tady trochu přihřát polívčičku, co se týče těch, které budu moderovat, tak tam bude například Jana Jašová, kterou jsme tady doporučovali, Jiří Březina, který píše detektivky, a Eva Brickner. Jejíž knihu jsme tady doporučovali na začátku roku a vyšla nedávno jí nová kniha, která se jmenuje Hranice bolesti. Opět je to poměrně drsné téma, kde by měl být trigger warning, tentokrát je to... Na začátku najdou mrtvou holku, poměrně mladou a dost zdevastovaném stavu, takže pak ta kniha samozřejmě je dost napínavá a hezky se to čte, ale kdo nemá rád násilí na dětech, tak to rovnou raději nedoporučuju.
0: To už jsem od tebe tady jednou slyšel.
2: No, to je ta stejná autorka.
1: Takže to začíná tímhle.
0: To jsou ty jezerky.
2: Jo,
0: tak no. Přesně tak, co Maruška říkala.
2: A pak ještě musím teda doporučit jednu knihu, kterou jsem přečetla z těch mnoha, co jsem četla minulý týden, která mě byla hrozně super v tom, že to bylo trochu zase něco jiného. Jmenuje se Říkali jí Krikry, napsala jí Scarlett Wilková. A je to vlastně je to román, ale zachycuje vlastně rozmach turistického ruchu v Řecku, jak to vlastně postihlo ty běžné občany a obyvatele. A když jsem to četla, tak jsem si říkala, já asi do Řecka radši nikdy nepojedu, abych tam tu prostě krásnou krajinu toho moře a těch pláží neničila víc, než to tam zničili. Ale to je opravdu jako velice jako zajímavá kniha, která se odehrává nebo vlastně začíná po druhé světové válce, kdy v Řecku byl hladomor a končí až někdy vlastně na přelomu tisíciletí.
1: Maruško, moc děkujeme za tyhle tipy. Samozřejmě, pokud vyrazíte na Svět knihy, tak nezapomeňte si tam Marušku najít, jak vypadá, určitě znáte z našich sociálních sítí. No a můžete se s ní pobavit třeba o našich knižních typech.
0: Od čtvrtka do neděle na výstavešti vstupenky 2 až 4 kila. To je Lidovka.
2: Krása.
1: Tak jo, díky.
0: Děkujeme, papa.
2: Taky díky, ahoj. Drive. Odpolední Drive.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.

0: šumerské kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Veselý song o smutných věcech. Joke About Divorce je novinka v našem vysílání, pod níž jsou podepsáni Blossoms ze Stockportu.
1: Ti tady byli letos v pražském Lucerna Music Baru. Ku podivu to bylo poprvé, kdy tady byli na samostatném koncertu a byl vyprodaný. Jak to bude vypadat s 11. červnem na velkém pódiu v prostoru Areál 7 v Praze v rámci koncertní série Prague Open Air, to se uvidí, ale já myslím, že bude taky dost narváno, protože tam Košín odehrají jediný letní open air koncert České republice.
0: Navíc letos slaví 25. narozeniny od vydání svého debutového alba Resist, které Košín katapultovalo na mezinárodní scénu, a já osobně to album mám rád, vlastně v podstatě se dá poslouchat od začátku až do konce. K tomu všemu přihodí samozřejmě Košín své největší pecky, takže večer, na který se nezapomíná.
1: No, pro frontwoman Cheyenne Evans je to osobní umělecký milník a přestože to vlastně není oficiální turné k tomu čtvrtstoletí, tak se to samozřejmě nabízí. Konec konců je na albu Resist tolik hitů, které jsou signifikantní pro Košín, že nemůžou vynechat, i kdyby chtěli. Takže je to vlastně taková oslava tohodle toho velkého milníku.
0: Navíc si myslím, že se Košín budou hodně snažit, protože 11. června v areálu 7 na Pražských Holešovicích odstartují evropskou část svého koncertního turné, takže si myslím, že si budou chtít fanoušky získat a trošku se rozehrát.
1: A pokud chcete být u toho jako fanoušci, jak se rozehrávají a rozehřívají a vás jak rozpálí, tak můžete. Stačí opět pozorně poslouchat Express FM a až uslyšíte z našeho éteru Košín, stačí udělat jednoduchou věc?
0: Stačí nám napsat na e-mail, já jsem se úplně zasnil, protože jsem říkal, čekal jsem, že řekneš tu skladbu.
1: Na e-mail, ano.
0: Na e-mail a ten e-mail je jednoduchý. drive@expressfm.cz. Nezapomeňte se, prosím vás, podepsat. No, jo?
1: A stačí napsat třeba chci jít na Košín, nebo slyším Košín.
0: Slyším Košín, prostě. Chci jít.
1: No. A no. My vám ty lupeny dáme.
0: Dva.
1: Jsme to řekli hezky unisono.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor na dopravní nehodu v Lokti v části obce Nádražní Předměstí. Na D1 na 21. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do svodidel, ale kolona se zatím netvoří. V ulici Hradecká v Pardubicích srazil osoba k chodce a na místě zasahují záchranné složky. V ulici Slivenická v Praze brzí dopravu nehoda dvou osobních vozidel, průjezd jen se zvýšenou opatrností a podobná situace je i v ulici Národní v Praze. Tam také projedete se zvýšenou opatrností. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde vám šťastnou cestu s odpoledním drivem přejí Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Že ruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: to je pilotní single z chystaného alba Ideál, které Vysaná Fixa ze San Piega vydá už příští týden.
1: Přesně tak, a vy samozřejmě o to nepřijdete, protože zrovna dneska se tu za námi zastavil Mardy, tak jsme spolu přetočili rozhovor, toho se dočkáte příští čtvrtek, a samozřejmě, že co by to bylo za rozhovor, kdyby vám tam neprozradil něco, co ještě nikomu neřekl, a co by to bylo za rozhovor, ve kterém bychom vám nenabídli věc, kterou ještě žádné rádio nehrálo.
2: Ano, vy uslyšíte exkluzivně další ukázku z téhle nové desky už příští čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou, tak už se teď můžete začít těšit.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
6: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: Divadlo Hybernia uvádí
13: strhující komorní muzikál
12: 5 let zpět.
13: V hlavních rolích
12: Anna Prášilová Fialová
13: a Ondřej Rychlý.
12: 5 let, 2 lidé
13: a 1 příběh lásky.
12: Od ledna 2026.
13: V divadle Hybernia.
14: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
18: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
19: Trenírkárna.cz. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
21: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Express. Music first. Express FM.

0: Před 17 lety vydával Dizzy Rascal svoji čtvrtou řadovku Tonk & Cheek a její vydání oznámil singlem Dance With Me, který jste právě poslouchali a pod kterým je podepsány Calvin Harris.
1: Ano, konec konců, Calvin Harris je stále plodným producentem, autorem a mrk mrk, zítra budeme mít nějaké novinky hudební, tak možná mrk mrk, tam bude i nějaký Calvin Harris.
0: Já to nechci vědět, já se nechám překvapit.
1: Mám pro tebe dobrou zprávu.
0: Jsem s ní.
1: V Itálii jako v první zemi nabízejí majitelům zvířat volno, pokud jsou jejich zvířata nemocná.
0: Jakože si jmeš nemocenskou na domácí zvíře?
1: Ano, a je to pozor, placené. Je to placené.
2: Já už rok barodím doma ze psem.
1: Ale ten pes furt je nějaký marný.
2: On furt není dobrý.
1: No, další, co se mi líbí, tak na Islandu mají teďka zákonem určené, že musí mít ženy i muži stejné platové podmínky. To znamená, že takzvaná gender pay gap je ilegální.
2: Why not?
1: Já jsem jedině pro, pokud samozřejmě ty ženy se neflákaly doma s dětma. Třeba.
2: Jasně, že jo. Nebo se psem.
1: Nebo se psem, ano. Když už jsme u psů, tak další dobrá zpráva je, že v Jižní Koreji byl zrušen prodej psů na stravu, takzvaně, teda na maso.
2: Jo, byl zrušen zákaz, nebo byl
1: zrušen? Byl zrušen ten prodej, takže zakázán. Tak.
2: No, to je dobře, to je
1: 80 tisíc psů ročně to takhle zachrání. Nevím teda, co s těma pejskama se stane.
2: Nechceš vědět.
1: No, tak spíš jako nebudou. A to je jedno. Ale lepší, že jako nebudou lidi jíst, že jo, samozřejmě.
2: No jasně, že ne.
1: No a to se mi líbí. Poslední věc, kterou tady jsem našel mezi těmi dobrými zprávami, protože těch špatných zpráv je spousta a za chvilku si dáme další. Tak představ si, že 4 přátelé v Argentíně, kteří trpí Downovým syndromem, tak tolikrát byli odmítnuti někde při pohovorech na práci, až si společně otevřeli pizzerii. A teď zaměstnávají dalších 23 podobně stižených osudem lidí. To je krásný, veď?
2: To klobouček.
1: Přesně tak. Tak kluci, ať vám to dál peče.
3: Úterní odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Brněnská ZOO zveřejnila na svých sociálních sítích krátké video s neukázněným návštěvníkem. Je na něm vidět, jak muž bere ze země klacek a snaží se jim strčit samce taky na indického zamříží, který na to reaguje podrážděně. Zaměstnanci ZOO k události uvedli, že podobné jednání nebudou tolerovat, podle nich by mohlo jít o trestný čin týrání zvířat. Belgie v rámci několikaletého plánu dodá Ukrajině dohromady 53 sijaček F-16. Dodávky budou navazovat na obměnu vybavení. Brusel totiž v následujících letech obdrží nové americké stroje F-35. Ostudné derby dnes disciplinární komise kontumovala výsledkem 3-0 ve prospěch Sparty. Slavia kromě toho odehraje příští 4 domácí zápasy bez diváků a vyfasovala tučnou pokutu v maximální možné výši 10 milionů korun. Potrestána byla i Sparta, za chování fanoušků zaplatí 600 tisíc korun. Zítra bude oblačno až zataženo, s vyšší pravděpodobností přeháněk na horách, jinde bude pršet jen ojediněle, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 6. Do finální hodiny směřuje Express Drive, jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Lady Gaga, Doechii a Runway, tedy hudbu z nového filmu Ďábel nosí Pradu 2. Mimochodem, víš, kdo určitě miluje tenhle ten film? Ty? No já, mě nevadí, ta jednička, dvojku jsem neviděl a nevím, jestli někdy uvidím, možná, až někde bude k vidění na streamovací platformě. Ale určitě ji milují fotbalisté Arsenalu. Protože když v roce 2006 měla premiéru jednička, tak oni byli ve finále Ligy mistrů. Teď je tady dvojka a oni budou ve finále Ligy mistrů, nebo jsou. Takže prostě očividně se budou těšit na třetí díl Ďábel nosí Pradu.
1: Takhle, oni by potřebovali potom každý rok.
0: Nech se to dělat nějakou sérii, jako něco jako Emily in Paris, že bychom to měli každý rok několik dílů, že bychom měli furt nějaký mistrovství a furt nějaký Ligy mistrů a finále třeba Královského poháru a tak.
1: Jo. Něco podobného jako v hokeji, protože každý rok tu máme mistrovství světa v hokeji a to letošní ve Švýcarsku se kvapem blíží, v podstatě pro Čechy začne v pátek ve čas 20:20, kdy se potkáme s Dánskem.
0: No a samozřejmě začne i pro české fanoušky, pro ty tady máme skvělý set hokejového národního dresu se šálou, který nám věnovalo Allegro. No a právě Allegro ve stejném termínu, tedy od 11. května, což znamená od včerejška, má svoje Smart Days, kdy vy můžete najít zlevněné nabídky napříč kategoriemi, jako jsou elektronika, sport, móda nebo supermarket, a můžete se připravit nejenom na fandění, ale i na běžné domácí potřeby.
1: Já jsem tam koukal.
0: Ano.
1: A v podstatě koupíš si od sluchátek přes mobil, po televizi, horkovzdušnou fritézu, k tomu to můžeš zapít šťávu, na stole zahradní nábytek, jako
0: no,
1: grily,
0: ale
1: všecko.
0: Takže je to jasný, že? Hodí se ti televize.
1: Ano.
0: K tomu potřebuješ buď grill, nebo tu horkovzdušnou fritézu, aby si udělal třeba nějaký chipsy.
1: Ano.
0: Můžeš si ty chipsy teda rovnou koupit, že? Samozřejmě s nějakým třeba dipíkem.
1: No.
0: No a kdyby náhodou ten hokej stál za prd, tak já bych si tam ještě koupil Lego.
1: A nebo ledničku, ve který si můžeš skladit.
0: A nebo si tam můžeš skladit pivo, který samozřejmě jako hokej neodmyslitelně patří pro většinu z
1: nás. Přesně tak, jako takhle. Ta nabídka je velmi široká, takže si vyberete všichni. No a my pro vaše domácí fandění, protože průzkumy ukazují, že řada z vás ráda fandí doma, buď se svým milým, nebo s kamarády u telky, máme stylový dres.
0: Oficiální a ještě stylovější šálu.
1: Přesně tak, takže budete vytuněný. No a co pro to musíte udělat?
0: Je to naprosto jednoduché, stačí nám odpovědět na otázku, kdo je ještě pro toto mistrovství naposledy hlavním trenérem české hokejové reprezentace pro mistrovství světa roce 2026 a pak jde do Kladna.
1: Přesně tak a odpověď na tuto otázku nám prosím vás posílejte e-mailem na známý e-mail drive@expressfm.cz. Podepište se, ať vás potom můžeme kontaktovat přímo jménem.
0: No a kdybyste poslouchali i ráno naše rádio, tak tam nabízejí nejenom tento set, ale dokonce vás pošlou i na hokej přímo do Švýcarska. Takže prostě musíte poslouchat od rána do večera.
1: Ano, Express FM je tenhle týden přímo hokejový rádio. FM. Express FM.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte.

0: pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem ptservice.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Hudba na prvním místě.

0: Chemičtí bratři a jejich skvělý track Go. Velká historická vzpomínka.
1: No, my jsme tady minulý týden nevysílali spolu, ale když jsem vysílal ráno, tak já jsem tady v půlce týdne říkal, že v půlce týdne je tady velký souboj mezi Kneecap, Melanie C a Michaelem Jacksonem.
2: A to
1: souboj o to, kdo bude mít nejprodávanější album týdne na britských ostrovech. Michael Jackson je jasný, ten díky filmu Michael zase ožil v těch hitparádách, který bohužel už neožije, tedy personálně. Potom Melanie C, ta vydala nové album a mohla dokonce mít svoje první solové number one. Ona ho ještě nikdy nedostala. Byla nejlépe čtvrtá. No a Kneecap, ty mají nové album Finian, my jsme tady z něj dokonce hráli titulní kousek, no a ti měli šanci tedy poprvé ovládnout právě britskou hitparádu. 3000 kusů byl rozdíl mezi prvním a třetím v půlce týdne, což jako je nic, že jo.
2: Když to není tak
1: jako rozdíl. Samozřejmě se do toho dneska píše ty streamy, tam se to nějak jako nějakým koeficientem dělí, násobí a tak. No, kdo bys řekl, že vyhrál z téhle trojice?
2: Já teda nevím, s jakou deskou tam byl Michael, jo.
1: Essential, výběr největší hitů.
2: Takže největší
1: pecky. The Essential Michael Jackson.
2: Já bych to těm Kneecap hrozně přál.
1: Tak to já taky, ale skončili druzí. Třetí skončila Mel C a první král popu.
2: Mel C je té sporty?
1: Sporty.
2: Jo. Tak ty bych to přál tak.
1: Jo, tam měla přece super duet s Brianem Adamsem. A to fakt byl dobrý track, ale mimochodem jako...
2: Mě z těch Spice Girls byla ona asi nejsympatičtější.
1: Jo, ona taky podle mě nejlíp umí zpívat teda.
2: A možná i
1: Jerry Halliwell teda ještě, no. Jo, a samozřejmě vypadá nejlíp, taky to je sporty, že?
2: Přesně tak.
1: No, takže prosím tě, Michael Jackson se hlavně vrátil na number one. On už tam byl v roce 2009, asi tušíš proč. Tenkrát tam strávil 7 týdnů na první příčce britské hitparády.
2: To se dělo co?
1: To zemřel.
2: Ježiš, to je mi líto.
1: Já jsem mohl jako trošku to zahrát.
2: Ne,
1: já
2: jsem si jenom zeptal, víš co, nejsem fanoušek Michael Jacksona, no, ani moc jako nestíhám ty jeho data a úspěchy a tak, a proto říkám, proto bych to přál. Na první místo Kneecap, na druhý místo Mel C, pak by tam mohl být třeba Rod Stewart.
1: No, tak Rod Stewart, myslím, že teďka nic nevydal, ale mimochodem Rod Stewart se teďka taky zapsal zase.
2: Jo.
1: Potkal se s králem Karlem III. Na nějaké party King's Trust a pochválil ho, že zahnal tu zrzavou krysu do kouta. Asi tušíš, koho myslel.
2: Samozřejmě.
1: No, a my si dáme vítěze, protože poražení historii nezajímají.
2: Bohužel.
1: Ale zítra. Mrk, mrk.
2: Mrk, mrk.
1: Kneecap.
2: Jo, jo.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Náklaďák s osobákem se srazil na D1 na 183. kilometru ve směru na Brno. Projedete pouze se zvýšenou opatrností. Nehoda se zraněním na komunikaci v katastru obce Rejnochovice, část obce Podsochovou, okres Kroměříž. A dva osobáky v sobě se pak v témže kraji srazili i na silnici u obce Rejnochovice. Nehoda vás přibrzdí i na železničním přejezdu v ulici Novopatská na Praze 9 směr k Belská a také na silnici 339 v katastru obce Krchleby, okres Kutná Hora. Dávejte pozor, je tam strom přes vozovku. Šťastnou cestu ve společnosti Express FM vám za odpolední drive přeji Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš i kosmetiku na alza.cz.

0: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend z Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Domácí záležitost VR Domy a jejich single Alive, jedna z posledních věcí, které vám v dnešním Express Drive nabízíme.
1: No a těšíme se zase zítra mezi 16. a 19. a jelikož je středa, tak to téma pro poslední hodinu je jasné, to jsou hudební novinky, ale předtím vám nabídneme klasický náš mix, to znamená skvělou hudbu, k tomu zajímavé informace, aktuality, no zkrátka klasický Express Drive, na který se zase zítra těšíme.
0: Přesně tak a k tomu přihodíme dvě soutěže, takže některého z vás oblečeme do drezu a šály, jinému přihodíme dvě stupenky na košín, no prostě máte se na co těšit a kdo dneska nás pozorně poslouchal, tak trochu tuší, co v té poslední hodině jako novinku budeme hrát.
1: Ano, ano, bude jich celkem pět a my se těšíme už zítra ne v pět, ale ve čtyři, tak čau, papa.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Hubneš? Tvaruješ? Bolí tě hlava? Nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
3: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Joy Anonymous. Joy this one.

quickly.

0: K nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Ikony 80. let Duran Duran dali jasně najevo, že na Worth Farm nevkročí, dokud nezískají jedno z nejlepších míst na Glastonbury. Jednu nabídku už Simon Le Bon odmítl, protože neodpovídala jejich očekáváním. Prostě nechtěli hrát v diskotékovém stanu ve 3 hodiny odpoledne. A podle jejich mínění by mělo být jejich jméno na plakátě úplně nahoře. Navíc už před 3 roky slíbili, že pokud se jim někdy podaří vystoupit na Glastonbury, přivedou jako speciální hosty Nile Rodgersa a Marka Ronsona. Vietnamská vláda zahájila rozsáhlý zásah proti online pirátství kvůli hrozbě nových cel ze strany Trumpovy administrativy. Úřad amerického obchodního zástupce ve své výroční zprávě o duševním vlastnictví označil Vietnam za jedinou prioritní zahraniční zemi, čím se stal prvním národem, kterému byl tento nechvalný titul přidělen za 13 let. S tím, že Vietnam soustavně nedokáže vyřešit dlouhodobé obavy ohledně ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. A tak vydal premiér Le Minh Hung pokyn, který nařizuje ministerstvu veřejné bezpečnosti zahájit kampaň za uzavření webových stránek s vysokou návštěvností, které distribuují pirátskou hudbu, filmy, hry a televizní programy. Coldplay se chystají znovu vydat 9 svých alb na deskách vyrobených z recyklovaných plastových lahví. Pokračují tak ve svém ekologickém tažení reedicí svého materiálu na LPčkách Eco Record, o kterých se tvrdí, že během výrobního procesu snižují emise uhlíku o 85% ve srovnání s tradiční výrobou vinilu. Na jedno LPčko je potřeba přibližně 9 recyklovatelných lahví, které se před vylisováním do desek nejprve vyčistí a zpracují na malé pelety.
0: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Končí druhá prodloužená víkendová jízda a my si ji vyšperkujeme konec konců jako každou neděli žebříčkem největších songů na tomto rádiu. Express Top bude doplněna tradiční přehlídkou novinek. A tady je ta první. Joy Anonymous a Ezra Collective si vybudovali přátelství a tvůrčí synergii díky uznávanému remixu skladby Life Goes On od Ezra Collective, která získala cenu Mercury Prize. Začátkem letošního roku našli čas na spolupráci ve studiu. Výsledkem byla skladba, která propojila DJ, kapelu a zpěvačku s jamajskými kořeny žijící v Londýně Stush. Skladba Joy, This One měla živý debut v Alexandra Palace během vystoupení Fred Againa, kde Joy Anonymous a Femis Ezra Collective hráli hned po sobě. Odezva byla obrovská, což vedlo k urychlenému vydání songu a to během pouhých 48 hodin od tohoto vystoupení. No a toto je první novinka tohoto 19. týdne.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
1: Express Top.
0: Novinka.

passieren!

0: Izraelské trio Temper City od poloviny ledna pouštělo malé obláčky z natáčení klipu tohoto songu Self-Aware. A vzhledem k tomu, že to byla prakticky velká neznámá a dost se spekulovalo, že jde o AI produkt, tak museli Temper City zveřejnit záznam rozhovoru z Izraele, které potvrzují jejich autenticitu. Self-Aware je 10. nejhranější skladbou Express FM. Do novinek jsme vpustili brightonskou 4členou dívčí kapelu Lime Garden. Před 4 roky je magazín Enemy zařadil mezi stovku nejlepších umělců a i druhé album Maybe Not Tonight vyšlo začátkem dubna, ukázalo, že to nebyla náhoda. Cross My Heart je skladba, o níž frontmanka Chloe Howard řekla: rozchod není nikdy snadný, ale poté vždy zažívám ten první nával svobody. Toto jsou Lime Garden.
1: Express Top. Novinka.

0: John Walter Schuster, a.k.a. John Summit, je DJ, který v dubnově dal svoji druhou desku Control Escape. Hostuje tam jako hub, mezi nimiž nechybí Chainsmokers, Julia Church nebo Julia Wolf. Ta má svůj obří podíl na tomhle tanečním tracku s názvem With Me. Máme za sebou místo 9. a 3. novinkou je kapela, která nedávno zaparkovala svůj taxík před Radlickou 10 a výtahem vyjeli do 3. patra, kde sídlí Ano Express FM. A to bylo, když měli v únoru svůj vyprodaný koncert v pražském Lucerna Music Baru Bridgetí Blossoms. Rozhovor s Veronikou Kolouškovou najdete na našem webu expressfm.cz. Skladba předchází sérii dalších singlů, které budou vydány tento rok a do ní se promítá i reálná situace frontmana Toma Ogdena. Jak sám řekl, během každé hádky, ať už je velká nebo malá, vždycky nastane moment, kdy vás humor dokáže oba zcela ozbrojit a celou věc rozptýlit. Při této příležitosti jsem si myslel, že vtipkování o rozvodu by přesně tohle dokázalo. Jen jsem to úplně špatně načasoval. Místo toho to věci ještě zhoršilo. A ten okamžik byl nakonec zvěčněn v 3,5minutové skladbě Joke About Divorce.
1: Novinka Express Top.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Posloucháte Express Top.
3: To nejlepší z Express FM.
2: Číslo 8.

0: Australští DMAs mají 10 let společného hraní, ale ještě než se k němu dopracovali, tak Johnny a Matthew hráli asi 2 roky před vznikem v sydneyovské alt country a bluegrassové kapele Little Bastard. Přičemž DMAs původně sloužili jako jakýsi vedlejší projekt, než se na to druhé začali soustředit naplno. Kapela původně vznikla pod názvem Dirty Mass, než ji zkrátila, a proto název obsahuje apostrof pro obchodníky s potravinami. Jejich My Baby's Place je na osmičce v Express Top. Předposlední novinka je od Jessie Ware, která měla na škole spolužáky Florence Welsh, Jakea Piniata a Felixa Whitea z Maccabees. Chvíli se věnovala sportovní žurnalistice a se svojí mámou má otevřený podcast Table Manners o rodině, jídle a umění dobrého starého povídání. No a ještě jedna zajímavost byla kolegyní Eriky Leonardové alias L.A. James, která napsala 50 odstínů šedi. Ale co nás zajímá nejvíc, je hudba. 17. dubna vydala 6. album Superbloom a na něm je i Automatic. Zazní i v pražském Sasazu 12. listopadu. Tady je 4. novinka. Jessie Ware.
1: Express Top.
2: Novinka. Novinka.
3: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Společně s nahrávkou Potential Sombr vydal i klip, o kterém řekl, že je jedním z nejlepších. Vizuální kontrolu si můžete provést sami na našem webu expressfm.cz. Sombr byl sedmý. Poslední novinka je od zpěváka žijícího ve Vermontu, na který se ve svých skladbách odkazuje. Je to pár let, co se tvrdě potýkal s obsedantně kompulzivní poruchou, doplněnou o deprese a tělesnou dysmorfickou poruchou, což je něco jako když se na sebe nemůžete ani podívat do zrcadla a připadáte si doslova hnusný. Nakonec utekl do Národního parku Joshua Tree a dal pak naradu a začal užívat léky, které mu dali možnost zase skládat hudbu. To, že o svých problémech mluvil, se zasloužil i o to, že starosta Vermontu Phil Scott vyhlásil čtvrtek 19. září dnem projektu Noah Kahan Busy Head Project. Proběhl i benefiční vyprodaný koncert. Noah Kahan pod medikací a dozorem producenta Arona Dessnera z The National natočil další album Great Divide a z něj si zahrajeme novinku nazvanou Doors.
1: Novinka Express Top.

0: Pokud byste náhodou neslyšeli celou Express Top a chtěli byste, a pak si ji můžete dát ještě jednou, k dispozici vám bude v úterním večerním vysílání Express FM. Toto byla pátá novinka Noah Kahan a jeho skladba Doors. Teď je tu šesté místo, kde je Arlo Parks. Tato londýnská zpěvačka měla raketový hudební start. Její debutové studiové album Collapsed in Sunbeams se v roce 2021 setkalo s velkým ohlasem kritiky a umístilo se na třetím místě v britské hitparádě Alp. Vyneslo jí nominace na album roku, nejlepšího nového umělce a nejlepší britskou solovou umělkyni na Brit Awards. Album v roce 2021 získalo cenu Mercury Prize za nejlepší album. 3. dubna vydala svoji třetí desku a tady je song Get Go. Toto je Arlo Parks.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

0: repríza pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

Nia Archives je zpěvačka, která měla štěstí na nevlastního tátu. Ten totiž měl v rodném Bradfordu svoje rádio a doma nahrávací studio. A když jí bylo 12, tak ji naučil s Logic Pro a bylo téměř na hudební kariéru zaděláno. Chodila zpívat do kostelního sboru, do toho fotila a natáčela filmy a k ním dělala muziku, až posléze zjistila, že vlastně dělá jungle. Svoje první taneční věci vydávala pod jménem Indigo D, ale chtěla víc a tak se na brigádě v KFC vydělala peníze na přestěhování se do Londýna. Dnes má single Danger, který by se měl objevit na jejím novém albu, zatím víc nevíme. Nia Archives byla pátá v Express Top. O jednu příčku je na tom lépe Olivia Rodrigo, která 12. června vydá svoji třetí desku You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A tady je pilotní single Drop Dead.

0: Po tomhle songu musíte mít neodbytný pocit, že život je fajn, barevný a vy jste šik. Ďábel nosí Pradu 2 má svůj soundtrack, který je na Express FM už na pomyslné bedně. Třetí místo mají Lady Gaga, která si ve filmu taktéž zahrála, a Doechii, zpěvačka z Floridy, co se tak ráda kamarádí s aligátory. Na druhém místě je kapela, která se před časem kvůli domácímu násilí zbavila frontmana Toma Meaghana a jeho pozici obsadil Sergio Pizzorno. Kasabian ladí formu na festivalovou sezonu, kde se jistě objeví víc skladeb z jejich červnového alba Act 3 a Great Pretender na něm také najdete.
1: Express Top číslo 2.

0: posloucháte Express Top. Express Top. Rekapitulace.
1: Novinka číslo 1. Joy Anonymous, Ezra Collective a Stush. Joy, This One. Lime Garden, Cross My Heart, novinka číslo 2. Blossoms, Joke About Divorce, to je novinka číslo 3. Mezi novinkami je i Jessie Ware a Automatic. A poslední novinkou je Noah Kahan, Doors. Aktuální desáté místo mají Tampa City, Self Aware. 9. John Summit a Julia Wolf, With Me. Osm. DMAs, My Baby's Place. Potential, to je Somber a místo sedmé. Šestku má Arlo Parks, Get Go. Na pátém místě je Nia Archives, Danger.

0: Runway. To jsou Lady Gaga a Doechii a místo třetí. A na dvojce jsou Kasabian, Great Pretender.
1: Express Top.
0: Dospěli jsme k samotnému závěru naší hitparády složené z nejhranějších skladeb Express FM. A tady je trio z Londýna Jungle, které 13. srpna pošle mezi své fanoušky páté album pojmenované Sunshine. Jako první skladbu potvrzující skvělou formu této formace ohlašujeme jako naši Express Top. A tady jsou Jungle a Carry On.
2: Toto je nejhranější

0: Potisk trička belabel.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Express. Music first.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Potisk, trička, byla CZ.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Ikony 80. let Duran Duran dali jasně najevo, že na Worth Farm nevkročí, dokud nezískají jedno z nejlepších míst na Glastonbury. Jednu nabídku už Simon Le Bon odmítl, protože neodpovídala jejich očekáváním. Prostě nechtěli hrát v diskotékovém stanu ve 3 hodiny odpoledne a podle jejich mínění by mělo být jejich jméno na plakátě úplně nahoře. Navíc už před 3 roky slíbili, že pokud se jim někdy podaří vystoupit na Glastonbury, přivedou jako speciální hosty Nile Rodgersa a Marka Ronsona. Vietnamská vláda zahájila rozsáhlý zásah proti online pirátství kvůli hrozbě nových cel ze strany Trumpovy administrativy. Úřad amerického obchodního zástupce ve své výroční zprávě o duševním vlastnictví označil Vietnam za jedinou prioritní zahraniční zemi, čím se stal prvním národem, kterému byl tento nechvalný titul přidělen za 13 let. S tím, že Vietnam soustavně nedokáže vyřešit dlouhodobé obavy ohledně ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. A tak vydal premiér Le Minh Hung pokyn, který nařizuje ministerstvu veřejné bezpečnosti zahájit kampaň za uzavření webových stránek s vysokou návštěvností, které distribuují pirátskou hudbu, filmy, hry a televizní programy. Coldplay se chystají znovu vydat 9 svých alb na deskách vyrobených z recyklovaných plastových lahví. Pokračují tak ve svém ekologickém tažení reedicí svého materiálu na LPčkách Eco Record, o kterých se tvrdí, že během výrobního procesu snižují emise uhlíku o 85% ve srovnání s tradiční výrobou vinilu. Na jedno LPčko je potřeba přibližně 9 recyklovatelných lahví, které se před vylisováním do desek nejprve vyčistí a zpracují na malé pelety.
0: Express FM.

0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Centrální mozek Fritzlima. CML.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Express. Music first.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Ikony 80. let Duran Duran dali jasně najevo, že na Worthy Farm nevkročí, dokud nezískají jedno z nejlepších míst na Glastonbury. Jednu nabídku už Simon Le Bon odmítl, protože neodpovídala jejich očekáváním. Prostě nechtěli hrát v diskotékovém stanu ve 3 hodiny odpoledne. A podle jejich mínění by mělo být jejich jméno na plakátě úplně nahoře. Navíc už před 3 roky slíbili, že pokud se jim někdy podaří vystoupit na Glastonbury, přivedou jako speciální hosty Nile Rodgersa a Marka Ronsona. Vietnamská vláda zahájila rozsáhlý zásah proti online pirátství kvůli hrozbě nových cel ze strany Trumpovy administrativy. Úřad amerického obchodního zástupce ve své výroční zprávě o duševním vlastnictví označil Vietnam za jedinou prioritní zahraniční zemi, čím se stal prvním národem, kterému byl tento nechvalný titul přidělen za 13 let. S tím, že Vietnam soustavně nedokáže vyřešit dlouhodobé obavy ohledně ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. A tak vydal premiér Le Minh Hung pokyn, který nařizuje ministerstvu veřejné bezpečnosti zahájit kampaň za uzavření webových stránek s vysokou návštěvností, které distribuují pirátskou hudbu, filmy, hry a televizní programy. Coldplay se chystají znovu vydat 9 svých alb na deskách vyrobených z recyklovaných plastových lahví. Pokračují tak ve svém ekologickém tažení reedicí svého materiálu na LPčkách Eco Record, o kterých se tvrdí, že během výrobního procesu snižují emise uhlíku o 85% ve srovnání s tradiční výrobou vinilu. Na jedno LPčko je potřeba přibližně 9 recyklovatelných lahví, které se před vylisováním do desek nejprve vyčistí a zpracují na malé pelety.